0: Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč.
1: Brančikováč, vím, kdo to je. Tam můžete suchat se Brančikováč. Kdo to je ta DJ z diskotéka z Výhalovic? Ko já poznám toho Brančikováč, originál, čávo to je. Lakovky, nohavice, bunda, košela. Ale jediná věc, co je důležité, že zpěvá a repuje, hoze sobě.

Pak je totiž těžký najít cestu zpět. Některý lidi se to snaží pěkně vyprávět a uhrát to, že oni ne, že něco jen slyšeli, tak jak

FM.

0: páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
2: Express FM.

0: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
1: Já.
0: Protože jsou spolehlivé?
1: Já, natürlich.
0: A se zárukou na 5 let zdarma?
1: Já, sicher.
0: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
2: Hudba na prvním místě.
3: Express FM.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Express. Music first. Express FM.

0: CZ doména za méně než půlku ceny nebo úplně zdarma k webhostingu. Využijte jarní slevy u WebGlow. Udělejte první krok k vlastnímu webu. Registrujte si svou CZ doménu, dokud je volná. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Tady se vám blíží zpátečka a další.
2: A dost.
3: Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
7: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
8: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
9: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
8: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, s kluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
9: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
10: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Music. First.
12: Express FM.

0: tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
1: To je.
2: Dobravárt, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
3: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
1: Aha.
4: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
5: A co SSB?
4: SSB? Co je SSB?
5: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
5: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá stáhnout?
5: No normálně v Georgii.
6: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
7: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
7: Kaufland.
9: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
10: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
11: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
12: Řešení je úvěr od Acema.
11: Ale já potřebuju půjčit hodně.
12: Řešení je Acema.
11: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
12: Řešení je Acema.
11: A co když potřebuju 20 milionů?
12: Řešení je Acema.
11: A 30?
12: Acema.
11: A 40?
12: Acema.
11: A 50?
12: Acema. Jde to i bez banky.
13: Express FM.
14: Hudba.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Na udělení nejvyššího státního vyznamenání by sněmovna mohla prezidentu Petru Pavlovi navrhnout jeho předchůdce Miloše Zemana. Mezi poslaneckými adepty na toto ocenění by opět mohli být třeba spisovatel Milan Kundera, někdejší ministři zahraničí Jaroslav Šedivý a obrany Luboš Dobrovský či bývalý diplomat a politik Michal Žantovský. Řád bílého lva by poslanci mohli navrhnout rovněž pro filmového tvůrce Karla Zemana a pro dosud jedinou ženskou vítězku Velké Pardubické Marii Imakulátu Brandisovou. Česko se připravuje na přijetí Američana s podezřením na nákazu virem Ebola. Bude převezen do fakultní nemocnice Bulovka v Praze. Podle úřadu Američan nepředstavuje pro českou veřejnost riziko. Postupy pro podobné situace jsou jasně nastavené. Fotbalisté Arsenalu po dlouhých 22 letech vyhráli anglickou ligu. Kanoníři dnes sice nehráli, nebo včera nehráli, ale titul jim v dohrávce před poslední kola zajistila remíza Manchester City 1-1 v Bournemouthu. No a jaké bude počasí? Čekáme oblačno až polojasno. Může být přechodně až zataženo. Sem tam nějaká srážka, občasný déšť nebo přehánka. Teploty 18 až 23 stupňů Celsia.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Krásné středeční ráno s datem 20. května. Zbyškům krásný sváteční den. Ještě navrch 7 hodin 2 minutky. K tomu, Vašku, dobré ráno.
1: Dobré ráno i tobě, Barbaro.
3: Určitě se podíváme na hokej, to je jasné. Dneska zase hrajeme, podíváme se na kauzu Larsson a spol. Já tady mám nové informace, které se týkají seriálu Harry Potter. Protože mám takový jako remix různých informací. Něco je vyloženě funky a něco je taky jako fanservice. A k tomu všemu samozřejmě nezaváháme a budeme si hrát skvělou muziku.
1: Jo, tak toho se ujmu rád. Ode na Facel, taky Olivia Rodrigo, nebo Major Lazer, nebo Lime Garden, nebo Glass Animals, nebo Danny L. Harla, nebo Royal Bat.
0: Express ráno.
2: Express FM.
4: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
2: Express FM.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead, první single z jejího alba You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, které vyjde 12. června a tenhle týden vyjde ještě navíc už druhý single.
1: Mm-hmm.
0: Olivia Rodrigo včera rozposílala newsletter, takže mi to tam cinklo.
1: I tobě přišel.
0: No, říkám, zas chce.
1: Zase chce,
0: ne, že mi zase chce prodat nějaký merch nebo něco. Jo, ne, novej single, bude, jmenuje se to The Cure.
1: Mm-hmm. Tak uvidíme, no.
0: Uvidíme. Jestli to bude rychlý nebo pomalý, nebo co to bude, každopádně Olivia samozřejmě nezastavuje. A ten marketingový kolotoč, ten jede ve velkým, ten je roztočený.
1: Ano. Co ta Zdislava? Co ta Zdíša?
0: Zdíša, no, to byl hlavní téma minulého týdne, podle mě byla ukradená lepka.
1: Vtipný bylo, že to byl takzvaně bezlepkový týden.
0: Minulý týden byl bezlepkový týden, naštěstí lepka se nakonec našla, vypadá to, že bude v pořádku, že z toho betonu jí vyjmuli, restaurátoři na ní zapracujou a vrátí jí tam, kam patří, to znamená do baziliky v Jablonném v Podještědí. A já jsem, taky jsem se o to zajímala, musím říct, taky jsem patřila mezi ty, kteří si říkali, jo, to budou nějaký rituály určitě, proč by jinak někdo kradl lepku. Druhá možnost byla podle mě ta, která se ukázala jako pravdivá, že zkrátka chtěl, aby Zdislava měla svatý pokoj. No a nakonec tomu...
1: Což asi... mi teda jako moc úplně nedává jako rozum nebo dohromady smysl, protože jestliže někomu ukradneš hlavu, když jeho tělo je o pár desítek metrů někde jinde, a chceš no, a zaleješ do betonu a hodíš a chceš ji hodit do toho, do... Což je nebyla.
0: No ale že nebyla jako pohřbená,
1: ale to
0: víš?
1: Se prostě nedělá, že by se takhle pohřbívali.
0: No to se taky nedělá, no, ale třeba on to má smíchaný tu víru s mafií.
1: Jo. Ježiši, to jsou konstrukce. No tak co teda, jako, jak to teda dopadlo?
0: No nakonec to dopadlo tak, což já jsem vůbec nevěděla, že i k tomu výslechu nakonec právě přizvali zástupce těch Dominikánů, kteří ho zkoušeli jako přemluvit, že prostě to asi, nejdřív to podle mě tam byli dva a jeden byl jako hodnej a zlej policajt. Takže jeden podle mě, Zdislava, víra, bratře, tohle, nebe a ten druhej. Jestli ji nevrátíš, tak bude to prokletí. Já jako... to zase peklo, tohleto. No, nakonec mu údajně museli slíbit a dokonce se tam i podepsali pod tu dohodu, že lepka už se vystavovat nebude.
1: Ani, totiž ono je vždycky jako výročí právě v tom Podještědí, že oni jednou za rok je ten vlastně pochod, kdy tam chodí za tou Zdislavou a právě proto tam ta hlava je, takže ani jednou za rok ji nevytáhnou?
0: To já myslím, že maximálně jednou za rok ji vytáhnou, ale ještě ji tam bude hlídat nějaká ozbrojená ochranka, že dřív hlídala pouze víra a všechno a teď ji tam podle mě budou hlídat s tím. Ale nevím, protože zase detaily tady nejsou, ale předpokládám, že teda teď už bude většinu roku skrytá. Nevím, jestli se teda setká se svým tělem v kryptě, nebo jestli ona bude tam, kde byla vystavená s tou korunkou, ale jenom jí zatáhnou.
1: Nebo,
0: to tady není, tyhle detaily.
1: Nebo tu hlavu takhle natočí na to její tělo, aby se na sebe mohla dívat.
0: Nebo.
1: Po celý zbytek neživota.
0: To je taky možný. A nebo ty restaurátoři vytvoří nějakou kopii, skutečná lepka bude dole, nahoře bude jako kopie a...
1: A je to. Ty jsi to vyřešila.
0: A jednou za rok s nějakou ochrankou ukážou.
1: Oficiálně.
0: No protože víš, jak je to ta dohada s tou církví. Prostě nějak... No vlk si musí nažrát a koza musí zůstat celá.
1: Tak se říká, člověk mění, pán mu mění, no. Tak jo, takže děkujeme za tenhle vhled. Před námi Major Lazer a o tom jsem už mluvil, tak nic.
2: Express ráno. S Babu Hači a Vaškem Mašindou.

Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Express FM.

0: Daniel Harl a Dua Lipa Two Hearts na Express FM. Je 7:30. Babu, co tam máš?
1: 7:30. Mám to všude.
0: Řekl jsem to blbě?
1: Ne, mám to i na telefonu, i na hodinkách, i tady nám to svítí na jedné hodinách ve studiu, na druhé hodinách ve studiu, na třetí hodinách ve studiu a tady na čtvrté hodinách ve studiu a tady taky.
0: A v mých tady všude hodinách taky tady je 7:30, i v mým mobilu.
1: Takže je to máme synchronizovaný. Je to tady synchronizovaný, je to v pořádku, skutečně je 7:30.
0: Tak, mám tam hodit hokej? Nebo?
1: Hoď tam hokej.
0: My jsme se nějak jako extra nedomluvili, ale
1: my se tady totiž koukali na jednu sympatickou paní doktorku, která povídala o pečivu.
0: Jo. A já jsem úplně zapomněl, o čem to bylo. A o pečivu.
1: Bylo to
2: aktuálně z mistrovství světa.
3: Mistrovství světa v ledním hokeji.
1: Bylo to téma i paní doktorka Chrumkavé, takzvaně. Tak, ale teď už pojďme teda na hokej. Dneska zase hrajem.
0: No jo, dneska zase hrajem. Já bych ještě shrnul včerejšek, co se jako tak nějak událo.
1: Co se hrálo? Já vím, že já jsem říkala, no, dneska hokej není, ale ty jsi mě upozornil, že hokej je.
0: Hokej je.
1: Jenom, že nehrajeme my, pořád. Takže jak to dopadlo?
0: Takhle. Ukazuje se, že už jako není žádná jakoby velká silná čtyřka, jako by vávalo, že bylo Rusové, Kanada, Spojené státy, Švédi, Fini a ještě třeba my jsme do toho občas jako vlítli do těch nejlepších týmů. Dneska už jako si nemůžeš vybrat, aby se chtěl omluvit Rakušanům, který jsem označil za outsidery téhle soutěže. Oni jsou na třetím místě tabulky a budou hrát teďka se Švýcary a vůbec to s nimi jako není jednoduchý. Nebo jestli Němci byli tak špatní, nevím. V každém případě prostě Rakušani jsou na tom poměrně dobře. Británie, jak jsme se bavili o tom, že je ráda, přece jenom by ráda uspěla, ale bohužel teda jako má smůlu proti Maďarsku. To Maďaři jim nasázeli bůra, což je teda jako hodně, hodně smutný. No a jinak tedy nás samozřejmě zajímá náš tým, náš. Nyní jsou třetí ve skupině, vlastně nebo takhle. My jsme druzí, no a nás samozřejmě čeká zápas proti Itálii, která je úplně na posledním místě. Oni dali jednoho jediného góla za celý šampionát, 14 jich dostali. A my jsme samozřejmě také čekali na to, jak rozhodne disciplinárka o osudu Jana Ščotky, protože ten si odseděl ten trest 5+ do konce utkání a vypadalo to, že by mohl mít ještě postih na nějaký další zápasy, ale to se tak jako děje. Ale vzhledem k tomu, že asi ty okolnosti, které vedly k tomu faulu, tak nakonec disciplinárka rozhodla, že tedy nastoupit může, což je dobrý.
1: To je fér za mě.
0: Jo. Tým Radima Rulíka, ten se samozřejmě bude snažit vyhnout tomu, co se stalo se Slovinskem, ale oni včera Slováci taky vlastně poprvé na šampionátu se prodlužovalo a ještě se šlo do nájezdu. Slováci nakonec na Slovince vyhráli 5-4, ale bylo to tak s odřenýma ušima. Jo. Takže to nebylo tak jako, to nejsou žádný nazdárci už jako. Že se říká, že jsou takový nazdárci.
1: Že to jsou body zadarmo, veď?
0: Že to jsou body zadarmo.
1: Takže tady Itálie, body zadarmo, Slovenci body nezadarmo.
0: Nezadarmo. Mm-hmm. No, tak uvidíme, jak to dopadne. Dneska v 16:20 začínáme.
1: Ne, dneska se na nich slupneme jako na tiramisu.
0: Může být.
3: Aktuálně z hokejového mistrovství
2: na Express FM.
4: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
5: Už od 11. května startuje na Allegro festivalu týden ultravýhod Smart Week. Týden skvělých nabídek napříč tisícemi produktů. Allegro, nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Allegro je oficiálním sponzorem IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Když hokej, tak Allegro.
3: Express FM.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Tak máme hlášeno několik dopravních nehod. Začneme od Ostravy, ulice Plzeňská, dopravní nehoda osobáku a motorky. Počítejte s omezením, komplikace je i v Opavě, křižovatka s ulicí Ratiborská, ulice Vodní, i tam je dopravní nehoda. Komplikace je v tuto chvíli také, pokud jedete po Praze, konkrétně tedy silnice první třídy. Nemáme to blíže specifikované, já se tady přiblížím. Je to Řeporýská, takže tam si dejte pozor. A ještě také jednu dopravní nehodu přidám a ta je na E65, nákladňák a osobák, je to v Praze, takže i tam počítejte s omezením. Těch dopravních nehod je ale opravdová spousta.
1: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Dobrý den. Zahráli byste písničku pro přítele? On je děsně smutný, že už zase ztratil sluchátka.
3: Tak to bych tu pro něj měl hit. S Alza Plus ušetříš pokaždé, když nakoupíš. Je o doručení zdarma a o slevách. I na veškerou elektroniku na Alza.cz.

0: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
1: Punkoví bouzliváci Idols se vrací do Česka. Ještě vzteklejší, odvážnější a připraveni položit na kolena celé Fórum Karlín. Zazvěte si s nimi už 7. července 2026. Vstupenky seženete už teď v sítích Ticketmaster a Ticketportal.
2: Nečekejte na omezenou nabídku Last Minute a zajistěte si u Exim Tours letní dovolenou za skvělé ceny už teď. Radost a pohoda od prvního okamžiku. Přesně tak může vypadat vaše dovolená s Exim Tours. Stačí si jen vybrat na eximtours.cz. Hele, vyšla nová kaplinka.
3: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
2: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
3: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
2: Jasně, romantický útěk v praxi.
4: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Kajarmark brambůrky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
5: Kaufland.
7: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
8: Já.
7: Protože jsou spolehlivé?
8: Já, natürli.
7: A se zárukou na 5 let zdarma?
8: Já,
7: sicha. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
9: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
10: Seznam slaví třicetiny a místo dortu servírujeme festival a zapaříme offline. Roztančí vás kapely jako PSH, Skyline, Kapitán Demo a DJs z rádia Express FM. Společenské dění properou živé podcasty v čele s Jindřichem Šídlem a o vaše bříška se postará dobré jídlo a pití. Tak se vidíme na Seznam Festu už v sobotu 6. června od 18.30 v Garbe Holešovice. Registrujte se na seznamfest.cz a my se na vás už fest těšíme.
11: trenirkarna.cz.
12: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
11: trenirkarna.cz.
13: Páchnoucí klimatizace po zimě?
14: V autě 40 stupňů?
13: To nechcete.
14: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
13: Jsme tu pro vás.
14: Klima Express.
13: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
14: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
13: Skočte si nakoupit.
14: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
13: Objednejte se na
14: klimaexpress.cz.
15: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
16: potisk, trička, bela, bel,
17: Express.
18: Music first.
19: Express FM.

0: Tohle jsou Red Hot Chili Peppers a Chad Smith teď aktuálně byl Saturday Night Live v téhle show, kdy převlečen za Willa Ferrella, za toho herce. Oni samozřejmě si jsou velmi podobní. A není to poprvé, co se v podstatě jeden do druhého převtělili, kdy Will Ferrell byl jako Chad Smith a chtěl bubnovat právě jako on. Samozřejmě mu to tak nejde. Dokonce byla i taková soutěž ještě s Larsem Ulrichem se Metallica měli takový jakože beef, jo. No a teďka tam vlastně přišli, jakože Chad Smith tam přišel, jakože Will Ferrell a chtěl tam uvádět tuhle tu show a do toho přiběhnul právě Will Ferrell a říkal, počkejte, to nejsem já jsem já, že jo, a nevím, čemu se vůbec smět, a jemu netleskejte. A on říkal, já jsem ale tady jako hudební program, no to teda nejseš. A to, od toho tady je Paul McCartney. A on tam skutečně seděl, on se tam potom vedle nich postavil, vedle těch dvou habánů, chlapáků, takový ten brouček.
1: Polík.
0: A bylo to strašně jako vtipný. No. Možná, že jste na to taky narazili, tak jenom abyste věděli, o co vlastně kráčí. No. A tyhle se dohodě se nám k tomu docela jako slušně hodili.
1: No to se nám k tomu krásně hodili. Škoda, že nemáme nic od Willa Ferrella.
0: No nemáme, no.
1: Máme jenom Ferrella Williamse.
0: Jo. Což je v podstatě, což by jako taky šlo, ale
1: nějak. Ale to už nemá, je trošku za rok.
0: to už je oslý můstek, teda jako velký. Romeo, Fred again, Likely a poté už 8. hodina. No.
1: A oni si nejsou podobný, ale ani když takhle přimouříš oči, to bychom nezachránili.
0: Takhle, když zavřeš oči.
1: Když zavřeš oči, tak jo, to jsme si podobný i my dva.

0: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
1: Express FM. Novinka.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Podnikatel Zdeněk Bakala přestane od příštího roku sponzorovat knihovnu Václava Havla. Nesouhlasí s tím, jaký řídí ekonom Tomáš Sedláček. Skončit chce k začátku září i 17členný tým instituce. Uvedl to server Seznam zprávy. Thajská vláda se kvůli obavám o národní bezpečnost rozhodla zpřísnit pravidla pro bezvízový pobyt zahraničních turistů. Oznámený krok zkrátí 60denní bezvízový pobyt, který Bangkok zavedl pro 93 zemí, včetně Česka a Slovenska. UEFA zpřísnila trest pro Petra Vlachovského, který byl odsouzen za tajné natáčení fotbalistek Slovácka ve sprchách a šatnách, z 5letého zákazu trénování na doživotní a rozšířila ho na všechny evropské soutěže. A Unie evropských fotbalových asociací o tom informovala na webu s tím, že požádala Světovou federaci FIFA, aby zákaz rozšířila na celý svět. Počasí čekáme oblačnou až polojasnou oblohu, sem tam by mohlo ze zatažené oblohy i zapršet, mohla by být nějaká přehánka. Teploty 18 až 23 stupňů Celsia.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.
0: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Ano, krásné středeční ráno po 8 hodině. Vám krásné ránko přeje Vašek a Babu. Z muziky pro vás budeme mít třeba Good Neighbors, Two Door Cinema Club a rovnou vás můžu taky poslat k nám na web expressfm.cz, kde si můžete počíst o Cher, která dneska slaví osmdesátiny. Takže
1: každý... Požehnaný věk.
3: Požehnaný, no. Máte nás tak o 40 let mladšího partnera, takže...
1: Tak ona nevypadá na svůj věk, o to samozřejmě se pečlivě starají ostatní a samozřejmě k tomu musíš mít taky nějaký predispozice, to je jasný. Asi tak, no. Já v 80 už tady nebudu, takže to je, mě to vlastně může být úplně jedno.
3: Já ani ve 40 nevypadám tak dobře jako Cher, takže mě to taky může být asi jedno.
1: To bych zase jako neřekl úplně.
3: Myslíš?
1: Můžu ti trošku pochlebovat?
3: Vypadám jako Cher, když bylo 72?
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: and Bones. Tohle byla zpěvačka Ray. Čas 8 hodin a 10 minut.
1: Vašku, já jsem slíbila ty informace o tom Harrym Potterovi.
0: No, teď je, dítě na ně čekám.
1: Já jsem pozbírala takové střípky. Začala bych informací o tom, že jsem někde viděla i nějaký záběr, že už se točí jako druhá série, pomalu, ale jistě se začíná točit. Zároveň ale musím dodat hnedko obratem informaci o tom, která tady bloudila poslední dny, a to je, že se bude muset překástovat Ginny Weasleyová.
0: Ta už je pryč.
1: Ta už je pryč, nějaké jako nepředvídané události, zatím nikdo neví proč. Potom taky vás musím upozornit, že asi od dalších sérií ubude různých propriet ze seriálu, které si budete moci koupit. Protože údajně se během natáčení tak moc kradlo, že...
0: Tak oni na to dostali doporučení.
1: No, oni
0: od
1: ne, za to může samozřejmě Tom Felton, který ano, radil, co bys poradil s malému, mladému drakovi, aby ukradl co nejvíc, takže asi ten tak krat, že údajně jsou teď na všem čipy a všude i na natáčení jsou jako vylepený papíry, tak víte, jak jsou vždycky, neházejte do koše něco, tak tady je, prosím vás, nekraťte. Máme to očipované.
0: Češi nekraťte. Bylo, jak to bylo na hranicích.
1: Ano, tak takhle to je teďko. Děti z Bradavic, nekraťte, prosím vás. No, do toho tady mám ještě informaci samozřejmě pro ty, kteří nejenom jsou fanoušky filmu Harryho Pottera, ale taky třeba seriálu, které jsou z toho univerza Hra o trůny a tak dále, protože HBO Max spustilo už i v Evropě některé podcasty pro některé svoje seriály a filmové projekty, které mají samozřejmě neustále dělat ten takzvaný fan service. Takže teď už si můžete třeba i na Spotify dát taky vlastně první dva díly podcastu, které jsou o prvním filmu, a bude to takhle vždycky každý týden vycházet dva díly o jednom z těch filmů, takže to se můžete dát taky. A už jsem viděla, že už tam postupně i ládují právě ty podcasty o té Hře o trůny, protože bylo nějaký výročí, samozřejmě bude ten, že jo, Rytíř sedmi království, potom jsou tady pořád ty draci, tak ty dostanou svoje nějaký dva podcasty, Last of Us bude taky mít nějaký, ten bude mít, myslím, taky dva nebo tři dokonce podcasty z nějakých různých úhlů pohledu, no, hele, prostě to tam valej.
0: Takhle, živíš, přeživuješ pořád, jako
1: musíš
0: by to téma.
1: Musíš to přiživovat.
0: Jinak by to umřelo a nevydělávalo
1: přesně
0: by to
1: tak.
0: Prachy. Rozumím.
1: No a na závěr bych tě chtěla ještě možná pobavit takovou informací, jak chtěli Warneri potěšit ty děti, když už měli tu první sérii hotovou, tak jim chtěli udělat takovou jako wrap party. Mm-hmm. Vždycky se dělá taková jako kalbička, kdy se ukončí jakýkoliv natáčení, ať už seriálu nebo filmu.
0: Takzvaně dotočná taková.
1: No, tak oni jim tu dotočnou chtěli udělat v zábavním parku. Jmenuje se to Thor Park. Celý ho na den uzavřeli, aby tam mohli být jenom oni. Měli to úplně se vším. Měli tam ty jízdy, měli to s jídlem, měli to s pitím. Jenže oni si moc těch jízd neužili, protože většina těch dětí je moc malá, aby mohli jít na ty kolotoče, na ty horské dráhy.
0: Takže pokazili den jiným dětem, ano. Kvůli dětem, který na to stejně nemohli.
1: Ano. Protože i když si to na celý den pronajmeš, tak to nezaručuje, že oni tě pustí na ty horské dráhy, když jasně, nemáš třeba aspoň těch 150 cent.
0: Bezpečnost především, no. No jo, no, tak to nikdo nedomyslel.
1: Ani magie tě nezachrání.
0: Ne, se natáhnul jako saksán.
1: Takže zatímco dole malí děti seděli a koukali, tak osvětlovači a kameramani tam.
2: Express ráno.

0: navštivte výstavu v Galerii Kooperativy, která skládá poctu jednomu z nejlepších českých krajinářů, Otakaru Nejedlému. Představí se vám více než 100 stěžejních děl tohoto výjimečného autora a jeho žáků. Vstup je zdarma v Galerii Kooperativy.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Nečekejte na omezenou nabídku Last Minute a zajistěte si u cestovní kanceláře Fisher letní dovolenou za skvělé ceny už teď. Radost a pohoda od prvního okamžiku. Přesně tak může vypadat vaše dovolená s cestovní kanceláří Fisher. Stačí si jen vybrat na fisher.cz.
3: Už 3. června startuje hudební léto z Prague Open Air. Letos v Holešovickém areálu 7 a Rígrových sadech zahrají Monkey Business, Bohnout, Košín, Prago Union, Rozálie, David Koller, MiG-21 a spousta dalších. Vstupenky na prageopenair.cz.
4: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v jednom jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90 až do 26. května. Kaufland.
6: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
7: Jsou dny, kdy nechcete spěchat. Jen si vychutnat chvíli pro sebe. Matcha. Jemná chuť, přirozené povzbuzení a energie, která přichází pozvolna. Objevte matcha eclair, osvěžující matchu s borůvkou nebo matcha limonádu. Paul. Francouzské pekařství, kde i obyčejný den chutná výjimečně.
8: Yo, Weiss. Zase jsem šlápl na

0: Projekce. Já, Secese Show v divadle Hibernia.
1: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Prydz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha, O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
2: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz
3: Express FM.
1: Hudba. Na prvním místě.

0: Casey Lights a Leo Stenard Cold Light na Expressu. 8:28. Tak pojď ty, Šošono. Trochu jsme se jako řekli, že bychom mohli rozjet to téma š ve výslovnosti švédských jmen. Je to docela jako zajímavý, protože spousta věcí se vyslovuje tak, takhle. Třeba v NHL nedělají žádný š, normálně je Eriksson, žádný Eriksson. Teda byste jako věděli. Robert Záruba před zápasem se Švédy, on už hnedka na to upozornil, že prostě budou tyhle ty jména vyslovovat tak, jak by se měly. A tudíž tedy máme tady ty Larssony a další a Perssony a další jména, kde z dvou S se stalo nakonec š.
1: Jo, ale tam ještě musí být to R, ne? Protože Eriksson je Eriksson, podle mě.
0: Ne.
1: Ale když seš Peterson, tak seš Peterson. Peterson.
0: Tak, čekej, já to tady mám. Když je Johansson nebo Linus Karlsson, můžete nadále běžně slyšet s... A pak je tady...

0: Písmena R a S v tomto případě splývají dohromady, přičemž ve výslovnosti R být úplně nemá, takže tam se R nevyslovuje, takže Larsson by měl znít jako Lašon.
1: Lašon, ještě
0: nevíc. Nebo Andersson by měl znít jako Andechson.
1: Andechson. Takže Andechson.
0: Andechson. Tož by nám jako vůbec asi nedávalo smysl a nevěděli bychom, kdo vlastně za ty Švédy vůbec hraje a kdo dával gól.
1: Ale já jsem pak ještě koukala tady dokonce na nějaký profil na TikToku, myslím, že to byl nějaký profil jako NHL Europe nebo něco takového. Mm-hmm. A tam byla taková blondýnka a ta to tam právě vysvětlovala a vyslovovala, ale oni tam potom ještě řešili v komentářích, protože oni tam ještě řešili takového toho, že ten Berg nemusí být úplně Berg nebo Burg, ale že to může být ještě takový jako, že seš Forsberry vlastně.
2: Holmberg.
1: No.
2: Marcus Johansson, Adrian Kempe, Gabriel Landeskog, Elias Lindholm, William Nylander, Elias Pettersson, Rickard Rakell, Lucas Raymond, Alexander Wennberg, Mika Zibanejad, Rasmus Andersson, Filip Broberg, Rasmus Dahlin, Oliver Ekman Larsson, Gustav Forsling.
0: Takže takhle, no.
1: No, ale tam takový ty Berry jsou tady ty Bergové, ne?
0: No.
1: Takže to ještě by to mohlo...
0: Takže
1: ještě, to
0: G, se, ani ne G na konci neříkají.
1: Takže ještě tím by se to mohlo ještě zkomplikovat. Ale co by nás mohlo trošku zachránit i u těch našich Andersonů, který jsou teď Andersonové, i když zase budou teda Andersonové, protože Záruba už zase řekl, dobře, Česko ještě není připraveno na naši perfektní švédskou výslovnost, takže se vracíme ke student agenci výslovnosti jakoby české. Tak ale tady ještě navíc v komentářích, já jsem se totiž prošla poctivě a tady napsali, že tady ta výslovnost, co má ještě tady ta blondýna, takovou tu jako echt švédskou, že to je spíš jako severní švédština, ale že na jihu Švédska, což je pořád hodně na severu od nás.
0: Takže spíš jako k Dánsku.
1: Takže
0: tady?
1: Spíš jako k Dánsku, že tam víc jede taková ta naše výslovnost, jak jsme byli zvyklí, takovej ten Rson.
0: Ta němčina.
1: S tím Erkem.
0: Ta tvrdá němčina.
1: Že třeba je tam, že jsi jako Andersson.
0: Ano, to ono totiž jako švédština. To je tak jako napůl právě jako
1: chrochtanština
0: a němčina. Ano. Respektive, já jsem se ptal Martina Hostáka, který hrál právě ve švédské Modo, tak on říkal, hele, to není těžký jazyk, pokud umíš anglicky a německy, protože ono to je v podstatě takový jako mišung obého. Jo, takže tak, no. Ale kolik je dneska odborníků najednou na švédštinu? Vždycky se objeví nějaký problém a český národ se změní na odborníka na větrné elektrárny, na švédštinu, teďka to bude ebola a za malou chvíli to bude zase na něco jiného.
1: No taky jsem nesnědla těch kilo koňských koulí masových, abych nevěděla, jak se na něco říká švédsky, ne?
0: No a jinak, zajímalo by mě, jak to má David Pastrňák. Protože Rebecca Roshon, asi pravděpodobně, asi ji takhle říká? Pojď ty moje Rošťando.
1: Podle mě ji říká paní Pastová.
0: Paní Pastová.
1: Podle mě ji tak už říkají všichni.
0: A nebo jenom mámo, a nebo Rebeko. A tím to hasne. Jasný.
1: By se to nekomplikoval. Možná podle toho, z jakého ona je švédska, jestli ze severního nebo z jižního.
0: No jo, a to my nevíme teďka.
1: To je.
0: Musíme to vypátrat.

Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Express FM.

0: Express Filmix.
1: Kdo uprostřed noci zastaví s autem na opuštěné silnici, měl by počítat s nejhorším. Rozhodně tedy v americkém road trip hororu Pasažér, který je napěchován masivními lekačkami. Natočil ho norský režisér André Ovredal. Mladý pár, který očekává narození potomka, chce zažít ještě jedno pořádné dobrodružství. Půjčí se tedy karavan a vyrazí na bezstarostnou jízdou po americkém venkově. Pohoda trvá do okamžiku, kdy uprostřed noci zastaví u nehody, aby pomohli. Klukovi zhroucenému za volantem už ale pomoci nedokážou. V místě havárie se ale nachází ještě něco. A nebo někdo. V kempu, kde dvojice stráví následující noc, jim vyprávějí legendu o pasažérovi, děsivém přízraku, který terorizuje ty, co zastavili. A podle této legendy je čeká posledních pár chvil života.
2: Daniel?
1: Další premiérou je film ze světa Star Wars, Mandalorian a Grogu, který navazuje na seriál The Mandalorian a je prvním Star Wars velkofilmem po 7 letech. Zlé impérium padlo a jeho válečníci zůstávají roztroušeni po celé galaxii. Nově vzniklá republika se snaží chránit vše, za co povstalci bojovali, a proto požádala o pomoc legendárního mandalorianského lovce odměn Dina Djarina, kterého hraje Pedro Pascal, a jeho mladého učedníka Groga, známého rovněž jako Baby Yoda. Film režíroval Jon Favreau a kromě Pedra Pascala se v něm objeví Sigourney Weaver a také postava Rota the Hutt, syn slavného gangstra jménem Jabba the Hutt. Rota je svalnatější než jeho otec a je gladiátor. Namluvil ho Jeremy Allen White.
3: Grogu will live centuries beyond me. I won't always be around to protect him.
4: This is about preventing another war and protecting everything the rebellion fought for.
5: There are too many. Go now. I'll hold them off.
0: Express Filmix
6: na Express FM.
7: Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City, sponzor pozadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz
6: Express.

0: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
1: Ecoraster. Německá kvalita s garancí dlouhé životnosti. Odolná a stabilní dlažba pro parkoviště, cesty i zahrady. Vydrží extrémní zátěž a přitom je šetrná k přírodě. Ecoraster. Pevné řešení pro každou plochu. Více na ecoraster.cz.
2: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde.
3: V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte se na bezplatnou konzultaci na www.pronatal.cz.
4: Už 25 let proměňujeme severní Čechy v koncertní síň. Jedno slovo ale rezonuje po staletí. Žena. A tečka. Festival Lípa muzika. Od 11. září do 2. listopadu. Protože hudba je rodu ženského. Lipamuzika.cz.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
5: Kaufland.
7: V drogerii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oréal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
8: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
11: Plánujete oslavu, rozlučku nebo firemní večírek? Objevte Prahu z nové perspektivy. Yachtboat nabízí soukromé plavby po Vltavě až pro 33 osob. Moderní lodě s grillem, pípou a možností vlastní trasy. Zábava, kterou si přizpůsobíte podle sebe. Navštivte yachtboat.cz s Y na začátku a rezervujte si svou plavbu ještě dnes.
12: Představte si chuť šťavnatých třešní, jemnost kokosu nebo lehkou svěžest toniku. Přesně tak chutnají první teplé dny v kavárnách Costa Coffee. Vyzkoušejte Iced Coconut and Cherry Machu s třešňovou šlehačkou nebo osvěžující espresso cherry tonic. Nalaďte se na třešňovou vlnu a stavte se za námi do Costa Coffee.
13: Seznam slaví 30. narozeniny a nebude jen dort, ale rovnou celý festival. Přijďte s rodinou už od 12 hodin. Čeká vás Kašpárek v rohlíku, Leny, živé podcasty, aktivity pro děti a dobré jídlo a pití. Tak se vidíme na Seznam Festu v sobotu 6. června v pražské Garbe Holešovice. Registrace vstupenek už teď na seznamfest.cz. A my se na vás už fest těšíme.
14: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
15: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pózování na focení. Za granulé, jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
14: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
16: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Hudba na prvním místě.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Dopravní nehoda vás zdrží na trase z Humpolce ve směru na Pelhřimov. Tam si dejte pozor. Pokud jedete na pražském okruhu 24. kilometr, i tam máme hlášenou dopravní nehodu. Šetří se dopravní nehoda také, pokud jedete v tuto chvíli na příjezdu do Prahy po D1, i tam se samozřejmě komplikuje doprava. Pokud v tuto chvíli jedete, tedy na tom 24. kilometru, ještě bych to připomněl, jsou tam 3 osobáky v sobě a průjezd je se zvýšenou opatrností.
1: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Dobrý den, zahráli byste písničku pro přítele? On je děsně smutný, že už zase ztratil sluchátka.
3: Tak to bych tu pro něj měl hit. S Alza Plus ušetříš pokaždé, když nakoupíš. Je o doručení zdarma a o slevách. I na veškerou elektroniku na Alza.cz.
1: Express FM.

0: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
1: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Bez předchozí diskuze s odborníky vláda Andreje Babiše přesune odbor protidrogové politiky z úřadu vlády pod rezort zdravotnictví. Konec ve funkci pak národnímu protidrogovému koordinátorovi Pavlu Bémovi oznámila SMS-kou. Bém přesun protidrogové politiky z úřady vlády pod ministerstvo zdravotnictví nepokládá za chytrý nápad a stávající fungující systém se podle něj rozpadne a vyústit může v krize a epidemie nových syntetických drog. Nejhorším byrokratickým předpisem tohoto roku je nově zavedené jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů. Rozhodla o tom v anketě Absurdita roku veřejnost v online hlasování. Anketa se každoročně vyhlašuje při podnikatelských soutěžích Firma roku a Živnostník roku. Obránce hokejové reprezentace Jan Ščotka vyvázl po vyloučení na 5 minut a dokonce utkání v pondělním duelu se Švédy na mistrovství světa ve Friburgu bez dalšího trestu, jen s dodatečným napomenutím. Na oficiálním webu o tom informovala i IIHF. Čekáme oblačno až polojasno, v Čechách může být přechodně až zataženo, postupně čekáme místy srážky nebo přehánky, teploty 18 až 23 stupňů Celsia.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.
0: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Startujeme poslední hodinku středečního Express rána. Po 9. hodině nám společnost bude dělat samozřejmě skvělá muzika. Vombec, Jungle a vidím taky Snail Mail, Tractor Beam.
1: A to je všechno, co budeme dělat. Budeme pouštět jenom písničky. To bude hezký.
3: Je, to bude hezký a já se tady mezi tím budu koukat na ten krásný jetel.
1: Jetel?
3: No. Inkarnát.
1: Inkarnát?
3: No.
1: Já tomu nerozumím.
3: Tak já ti to vysvětlím.
1: Tak já se půjdu podívat, no. Tak jo. Tak já teda zvednu zadek a půjdu se k tomu podívat do počítače. Na jetel. Jelen letěl jetelem. Víš, když to přečteš i pospátku, že to je furt to samý?
3: Cože?
1: No.
3: Jele. Jsi to jdu napsat.
1: Napiš si to. Nebo si to nakresli.
2: Express FM.

0: Tak jo, já jsem si spletl, teda se přiznám, palindrom s jazykolamem. Takže jelenovi pivo nelej je palindrom a tam to je jenom jazykolam. S tím jetelem a jelenem. Ale ten inkarnát, snadka aspoň nějaký reinkarnát, jo? Takže OK, tak jetel vypadá krásně pod tou pálavou. No.
1: Víč, je jo? Moc hezký.
0: Já už, u nás to taky jako kvetlo, taky jsem si to několikrát fotil. Dělal jsem si prostě lány s červeným krásným jetelem. A ten se jen tak nevidí.
1: Ano, a o víkendu má být krásně, údajně. Mm-hmm. Takže předpokládám, že bude pršet, protože celý tenhle víkendy tvrdil, že bude pršet, tak já jsem déšť snad ani neviděla. Tak ale má být krásně a myslím si, že pokud máte třeba takovou tu Instagram girlfriend, která se ráda fotí s nějakými hezkými výhledy a pohledy, tak si myslím, že také pole s jetelem.
0: Naprosto ideální.
1: Naprosto ideální.
0: Až budou slunečnice, tak pak si to dělíte ve slunečnicích.
1: Ano, teď to můžete jít dělat do jetele.
0: To můžete jít dělat
1: do jetele. Do inkarnátu.
0: Ano, ano, ano, inkarnát. Jetel na choví, jenom abyste věděli, jo, takže pěkný to je, pěkný to je.
1: Já tady koukám na mapy CZ, tady mezi těmi pasohlávky, vlasaticemi tady a přibicemi tady je vyloženě i to jako označený. Pole s jetelem.
0: Jo, to budou rádi.
1: Budou nadšený.
0: Zemědělci, až jim tam se jim tam budou lidi válet.
1: Mají obrovskou radost,
0: ano.
1: Až se jim tam budou lidi válet a počkej, až uvidí všechny ty holky v těch rozevlátých šatech, které budou běhat s tím inkarnátem, aby si to mohli dát na Instagram.
0: Mm-hmm. To bude inkarnátový Instagram. OK. Snail Mail, Tractor Beam a také High Contrast, další hudba na Express FM.
1: A tak zase tam budou spíš všichni pobíhat při západu slunce, tak to už mají zemědělci stejně hotovo, ne? To už někde popíš pivko.
0: Já vím, ale to nemají hotovo, dokud to není sklizený, ne?
1: No tak ať tam vybírají vstupný pro ty Instagramové holky.
0: To zní jako plán.

0: Navštivte výstavu v Galerii Kooperativy, která skládá poctu jednomu z nejlepších českých krajinářů, Otakaru Nejedlému. Představí se vám více než 100 stěžejních děl tohoto výjimečného autora a jeho žáků. Vstup je zdarma. V Galerii Kooperativy.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
3: Nečekejte na omezenou nabídku Last Minute a zajistěte si u cestovní kanceláře Fisher letní dovolenou za skvělé ceny už teď. Radost a pohoda od prvního okamžiku. Přesně tak může vypadat vaše dovolená s cestovní kanceláří Fisher. Stačí si jen vybrat na fisher.cz.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
6: Aha.
5: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
6: A co SSB?
5: SSB? Co je SSB?
6: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
5: A to je nějaká nová investice?
6: To je stavební spoření od Buřinky.
5: Aha, a kde se to dá stáhnout?
6: No normálně v Georgii.
7: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
8: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
9: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
10: Jsou dny, kdy nechcete spěchat. Jen si vychutnat chvíli pro sebe. Matcha. Jemná chuť, přirozené povzbuzení a energie, která přichází pozvolna. Objevte matcha eclair, osvěžující matchu s borůvkou nebo matcha limonádu. Paul. Francouzské pekařství, kde i obyčejný den chutná výjimečně.
11: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
12: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
13: Trenýrkárna.cz.
14: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenýrkárna.cz.
15: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
16: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
15: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
16: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
17: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
18: Řešení je úvěr od Acema.
17: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
18: Acema. Jde to i bez banky.
19: Music. First.
8: Express FM.

0: Tomorrow a Somewhere Else na Expressu 9:26. Babu, nikdo se nám tady neobjevil nebo neohlásil, že jede do toho Švýcarska, že nás bere sebou. Oni jako napsali, ale zůstalo jenom u slibu, viď?
1: Aha.
0: Na mistrovství.
1: To je teda výborný.
0: No, ale takhle, slibem nezarmoutíš. Co už naděláš?
1: Třeba nás tam berou sebou. Jakože budou poslouchat rádio cestou.
0: Nebo si nás, a to děláme my s našimi přáteli, my jsme si jako jejich fotky jsme si vzali sebou a vždycky jako uděláme fotku, když jsme někde, jste tady s náma.
1: Jo? Jo, takhle.
0: Je to takový hezký jako. A pak si uděláme nějaký call, video a u toho si dáme panáka společně.
1: To je hezký. Mm. Tak možná nám bude někdo volat, že tam je.
0: Mhm. To ale myslím, obávám se, že ne. Takhle, důležitý bude, aby jsme vyhráli, to je jako nejzásadnější. Oni to mají naplánovaný na 25. To se bude hrát s těma Norama. Dneska hrajeme s Itálií, je to povinná výhra. Já předpokládám, že to ti naši hokejisti zvládnou. A jak už jsme v minulosti hovořili o tom a hovořil o tom i trenér našeho nároďáku, neříká se slovo podcenit. On říká, ve chvíli, kdy se to řekne, jakože je nesmíme podcenit, tak všichni to mají v hlavě a pak se nakonec soupeř podcení.
1: Jo, takhle to funguje.
0: Mm-hmm.
1: Aha. No já jsem tady koukala, myslím někde na e-sportu, nebo kde tam popisovali celou takovou tu bodovou strategii, jak na to, kolik musíš mít bodů, aby to vypadalo. A nám to vlastně tak jako vychází, že v podstatě, když vyhráme dneska na tou Itálii, tak se dostaneme už do takového toho počtu bodů, kdy ne, že jsme jako úplně v klidu, ale můžeme být lehce klidnější.
0: Jo.
1: Že vlastně, když dneska vyhrajeme, což je jasný, tak dneska vyhrajeme, tak budeme mít těch 10 bodů a tam psali, že nějak, když máš 11 a víc, tak je už tam strašně vysoká šance, že budeš mezi těmi postupujícími do toho čtvrtfinále. Takže dneska to je povinný i kvůli tomuhle.
0: Jo.
1: My to máme jenom blbý, že potom nás tam čekají ty těžší soupeři. To ještě to Norsko, jako Švédové, ještě ta Kanada.
0: Švédové nebyly úplně jako lehký.
1: Nebyly,
0: to,
1: ale...
0: To, že jsme je dali, tak to bylo něco jiného, no.
1: No to je jasný, ale protože my jsme je uspali.
0: Jo.
1: My jak jsme právě jeli ten...
0: Šubo tam.
1: No?
2: Sponzorem pořadu je Allegro. Oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Express FM.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Pokud jedete na Plzeňsku, u obce Litohlavy máme dopravní nehodu. Autobus tam skončil v příkopě, aktuálně se vyprošťuje. Pozor si dejte, pokud jedete přes Mníšek pod Brdy, ulice Čisovická, je tam dopravní nehoda a je to konkrétně tedy u nájezdu na vlastně dálnici směr Příbram. Další komplikace je v tuto chvíli také na příjezdu D11 na 3. kilometru, byla tam dopravní nehoda. Těch dopravních nehod je spousta. Jezděte opatrně.
1: Express FM.
3: Ať jedeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Dobrý den. Zahráli byste písničku pro přítele? On je děsně smutný, že už zase ztratil sluchátka.
3: Tak to bych tu pro něj měl hit. S Alza Plus ušetříš pokaždé, když nakoupíš. Je o doručení zdarma a o slevách i na veškerou elektroniku na alza.cz.

0: Express. Startuje hokejové mistrovství světa 2026 ve Švýcarsku. Buďte v obraze s Express FM.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji.
0: Třikrát denně vám nabídneme čerstvý výsledkový servis, zajímavosti ze šampionátu, informace z české kabiny a program dalších zápasů.
1: Hokejový šampionát na Express FM.
0: Let je připravený, emocí bude dost. Mistrovství světa v hokeji 2026 na Express FM.
2: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
3: Už od 11. května startuje na Allegro Festivalu týden ultravýhod Smart Week. Týden skvělých nabídek napříč tisícemi produktů. Allegro, nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Allegro je oficiálním sponzorem IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Když hokej, tak Allegro.
1: Express FM.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Mama. Jednou tohle chcete slyšet. Teď si ale ještě chcete užívat život naplno. Cestovat, budovat kariéru. Za pár let ale může být pozdě. Myslete na svou budoucnost a nechte si zamrazit vajíčka, třeba i na splátky. Objednejte se na www.pronatal.cz.
6: Už 25 let proměňujeme severní Čechy v koncertní síň. Jedno slovo ale rezonuje po staletí. Žena. A tečka. Festival Lípa muzika. Od 11. září do 2. listopadu. Protože hudba je rodu ženského. Lípamuzika.cz.
7: Květnové vydání hudebního časopisu Headliner právě přistálo ve vaší aplikaci. Ideál je Tvrdej míček, velký rozhovor s Mardym o překvapivém albu Vypsané fixy a návrat legend Asian Dub Foundation. Headliner to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na Headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
8: Toto je.
9: Dobravárt, vezeme vám pračku.
8: A co teď?
9: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
8: No tak to si rozumíme.
10: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Zadart, opravdový elektrospecialista.
11: Hele, vyšla nová kaplinka.
12: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
11: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
12: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
11: Jasně, romantický útěk v praxi.
13: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
14: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
15: Kajarmark brambůrky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
14: Kaufland.
16: Košín se vrací. 11. června Prague Open Air Areál 7. Jediný letošní Open Air koncert v Česku. Košín. Silná energie a nezapomenutelný večer s uhrančivým hlasem Sean Evans, který vás znovu dostane. Lístky na Ticketlife.cz. Děti do 10 let v doprovodu zdarma.
17: Představte si chuť šťavnatých třešní, jemnost kokosu nebo lehkou svěžest toniku. Přesně tak chutnají první teplé dny v kavárnách Costa Coffee. Vyzkoušejte Iced Coconut and Cherry Machu s třešňovou šlehačkou nebo osvěžující espresso cherry tonic. Nalaďte se na třešňovou vlnu a stavte se za námi do Costa Coffee.
18: Seznam Fest. Už 6. června v Garbe Holešovice. Vystoupí PSH, Skyline, Lenny, ale taky Kašpárek v rohlíku a Kapitán Demo. Těšit se můžete i na živé podcasty a tunu další zábavy pro malé i velké. Přijďte s námi oslavit 30. narozeniny Seznamu. Vstupenky na webu seznamfest.cz.
19: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
1: Express FM.

Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Express FM.

0: Slater a Gas Station, s námi je tady taky už naše Slater, Míša. Míšo, ahoj.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Míšo, tak jak pokračuje rekonstrukce u tebe doma?
1: Pomalu, ale jistě.
2: A pomalu z jakého důvodu? Většinou to bývá tak, že si domluvíš někde nějaký termín a nejhorší je sladit termíny s těmi, kteří mají u tebe provádět ty práce. Ty tam čekáš a oni nedorazí. To se ti stalo, viď?
1: To se mi stalo přesně minulý víkend, a protože já jsem byla domluvená s dvěma řemeslníky a jeden z nich žije takovou diskotéku, že prostě nedorazil z toho důvodu, že prej ležel na posteli a měl u sebe kýbl, protože mu nebylo dobře z té party, kterou on žije.
2: Mm-hmm.
0: Takže party, kterou žije.
1: Trochu mu závidím asi.
0: Tak to musela být hodně dobrá party.
1: No,
0: a už vystřízlivěl. A kdy ti napsal, že nedorazí? V úterý? Když tam měl být v sobotu, tak ví to. Bylo mi špatně až do dnes.
1: Ne, já jsem odjela na víkend s kámoškama a volal mi to taťka, který s nima mluví, protože já odmítám...
2: Ty s nima odmítáš mluvit? Dobře.
1: Zní to blbě, ale vzhledem k těm jejich party, tak to snad dává smysl, že se s nima nechci moc bavit. Takže taťka mi to volal, když jsem byla pryč, že tak dneska jsme jenom tady, protože můj táta je takový frajer, že když zjistil, že jeden ten řemeslník prostě má party, tak šel a přiložil ruku k dílu sám. Takže mi volal, že tam teda dělají oni spolu s tím druhým řemeslníkem, ale že toho nemohli udělat tolik, protože jim chyběl ten dělník.
2: Ten dělník, který ležel na posteli na gauči s kýblem.
1: Který jel party. No, takže, ale on se teďka z té party právě probral a už tam chce jako od zítra začít chodit, jenomže já chodím taky do práce, takže on tam chce být sám a já z toho mám nervy. Tak.
2: Ty máš připravenou nějakou skrytou kameru, abys ho viděla, co tam dělá, nedělá?
0: A čeho se bojíš, že by tam dělal?
1: No já právě nevím, ale z tebe tady padaly zajímavé věci, takže...
0: Tak první, co mě napadlo, je, že se bojíš, že by ti prostě jakoby lezl do spodního prádla.
2: Ne.
0: Že by se koupal v tvý vaně. Taky ne.
1: Ne.
2: Bude čůrat do umyvadla.
1: A to bych nepoznala, ale mohla... Hele, jestli existují pasti, jako měl sám doma, tak já vítám všechny nápady, typy a triky, protože je všechny využiju.
2: 602-604-903. Napište, nasypte to sem, prostě, ať se může tady Míša zařídit podle toho.
0: Tak prostě jenom tu matraci, co vnímáš za ty peníze, tak si to dáš do polštáře a polštář si sebou vezmeš do práce.
1: Taky možnost, no.
0: Čeho by ses ještě mohl bát dělníků, že budou doma?
1: Výdat.
0: Že to udělají blbě, chodíš jakoby pravidelně kontrolovat, protože z toho jsou takový ty historky třeba typu, měl jsem doma elektrikáře, dělali mi zásuvky a každá potom skončila v jiné výšce, tak no, jestli třeba chodíš...
2: Od toho je profil fušeřina všeho druhu, jako na sociálních sítích.
1: Tak to si najdu, nejsem kontrolor úplně.
0: Nejsiš kontrolor.
2: A od toho máš ale tátu, ne, který tam přikládá ruku v dílu a hlídá, jestli to je ve vodováze.
1: Přesně tak.
0: Tak vidíš, táta je tam pohlídá. Tak si sebou vemi ty kalhotky do práce a budeš v bezpečí.
2: Všechny.
0: Všechno.
2: I ty špinavý.
0: Já nemyslím jenom ty jedny, co má na sobě, já myslím úplně všechny.
2: Tak jo, tak ti to tady předáváme pěkně. A...
1: Děkuji.
2: A my jdeme.
0: A držíme pěsti.
2: Přesně.
0: Ať to ty řemeslníci i s dělníkem už brzo dodělají. A je to.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: O přijetí Američana s podezřením na nákazu ebolou rozhodl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch po konzultaci s vládou. Na dotaz ČTK to dnes ráno sdělila mluvčí ministerstva zdravotnictví. Podle hlavní hygieničky Barbory Mackové má Česká republika nastavená pro transport pacientů s velmi nakažlivými nemocemi nastavená pravidla. Evropská unie v noci na dnešek dosáhla předběžné dohody o legislativě, která má zrušit dovozní cla na průmyslové zboží z USA. Jde o klíčovou součást rámcové obchodní dohody s Washingtonem z loňského léta, která by měla zabránit zavedení vyšších amerických cel na výrobky z Evropské unie. Obránce hokejové reprezentace Jan Ščotka vyvázl po vyloučení na 5 minut a do konce utkání v pondělním duelu se Švédy 4-3 na mistrovství světa ve Friburgu bez dalšího trestu, jen s dodatečným napomenutím. Na oficiálním webu o tom informovala Mezinárodní hokejová federace. A dneska bude oblačno až polojasno, nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Je 10 hodin a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Tohle to byl sympaťák Noah Kahan se svým trackem Doors u dopoledne na Express FM. Vás vítá, zdraví Míša Tůmová. Co nás dneska čeká? Co nás dneska čeká? Dneska je středa, kolikátýho? 20. května a my si dneska povíme spoustu věcí. Třeba si přiblížíme nepřístojnosti, které se teďka dějou okolo PlayStationu, který mě zvedly ze židle a to ani PlayStation nemám. Nebo naopak skvělý zprávy u kapely Muse, což je vždycky vítaný. No a nebo třeba si dáme soutěž o luxusní pobyt. Nejdříve startujeme hudbou, tohleto je Muna, Dancing on the Wall.

0: Basement Jacks, Where's Your Head At? Na Express FM. Čekají nás tu taky Tempercity, Disclosure a tak dále, ale věděli jste, že Elton John má svoje vlastní ceny? I na ně dojde, i na ně se podíváme.
1: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy. Víš, jak být in a fresh?
2: My jsme PT Service. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
1: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. T jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Service.
3: Hledáte místo, kde se historie potkává se zážitkem? Jindřišská věž v samém srdci Prahy. Vyhlídka s jedinečným výhledem na město. Expozice o Jindřišské věži a pražských věžích. Galerie. Netradiční prostor pro váš večírek, kulturní akci či svatbu. Jindřišská věž. 10 pater kultury, zábavy a odpočinku v centru Prahy. jindřišskavěž.cz.
4: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
5: Už 3. června startuje hudební léto z Prague Open Air. Letos v Holešovickém areálu 7 a Rieglových sadech zahrají Monkey Business, Bohnout, Košín, Prago Union, Rozálie, David Koller, MIG 21 a spousta dalších. Vstupenky na PragueOpenAir.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
7: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
8: Já.
7: Protože jsou spolehlivé?
8: Já, natürlich.
7: A se zárukou na 5 let zdarma?
8: Já,
7: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kompo. Nyní v akční nabídce.
9: Košín se vrací. 11. června, Prague Open Air, Areál 7. Jediný letošní Open Air koncert v Česku. Košín. Silná energie a nezapomenutelný večer s uhrančivým hlasem Sean Evans, který vás znovu dostane. Lístky na Ticketlife.cz. Děti do 10 let v doprovodu zdarma.
10: Divadlo Hibernia uvádí
11: strhující komorní muzikál
10: 5 let zpět.
11: V hlavních rolích
10: Anna Prášilová-Fialová
11: a Ondřej Rychlý.
10: 5 let, 2 lidé
11: a 1 příběh lásky.
10: Od ledna 2026.
11: V divadle Hibernia.
12: Seznam slaví 30. narozeniny a místo dortu servírujeme festival, ať to oslavíme společně. Roztančí vás kapely jako PSH, Skyline nebo Kašpárek v rohlíku. Do děje vtáhnou živé podcasty s tvářemi Seznamu a vaši drobotinu spolehlivě zaměstnají zábavné aktivity. Tak se vidíme na Seznam Festu v sobotu 6. června v pražském Garbe Holešovice. Registrujte se na seznamfest.cz a my se na vás už fest těšíme.
13: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
14: Jarní dovolená na Slovensku. Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
15: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living. Express.
16: Music first. Express.

Tohle to byly angličtí Disclosure, The Sun Comes Up Tremendous a u těch Angličanů ještě vydržíme. Sir Elton John totiž spojil síly s mediálním gigantem iHeartMedia a už od... ne... prvního, ano, 1. června odstartuje inaugurační ročník svých vlastních cen s názvem The Elton John Impact Awards. Ty mají za cíl ocenit osobnosti, které svou celoživotní prací inspirují ke změnám, formují kulturu a zároveň pomáhají LGBTQ+ organizacím. Mezi prvními oceněnými pro letošní rok jsou dvě aktuálně obří jména popkultury, a to britský herec Jonathan Bailey, který ho znáte ze seriálu Bridgertonovi, a nezastavitelná popová kometa Chapel Roan, což se ví, že Elton pro ní má slabost. Celý projekt odstartuje na začátku června jako speciální podcastová série, kterou budou moderovat Billy Porter a Elvis Duran. Kromě hlubokých osobních rozhovorů s Eltonem Johnem nebo jeho manželem Davidem Furnishem se můžeme těšit i na exkluzivní hudební moment. Zpěvačka Dove Cameron totiž přímo pro tenhle projekt přespívala Eltonovu ikonickou baladu Your Song. Celý tenhle podcastový speciál není jenom o nějakým plácání po zádech. Hlavním cílem je masivní kampaň na zvýšení povědomí a hlavně finanční podpora pro klíčové organizace pomáhající LGBTQ+ komunitě po celém světě, včetně globální nadace Elton John AIDS Foundation, kterou vede zpěvákův manžel David Furnish. Elton John, I'm Still Standing na Express FM.

0: Tohle to byla Olivia Dean, Man I Need na vlnách Express FM. Máte doma PlayStation a hrajete rádi online? Tak pro vás nemám asi úplně dobrou zprávu. Společnost Sony totiž už ode dneška opět plošně zdražuje předplatné služby PlayStation Plus Essential. A to jak v Americe, tak u nás v Evropě. Měsíční i tříměsíční tarify jdou nahoru zhruba o desetinu. Sony to omlouvá situací na trhu, která je pro herní svět čím dál drsnější. Za vším totiž stojí brutální globální hlad po umělé inteligenci. Výrobci paměťových čipů totiž masivně přesouvají svoje zásoby do datových center pro AI, což vystřelilo ceny hardwareových komponentů raketově nahoru. Pro Sony je to v krátké době další zdražování. Nedávno totiž podruhé během jednoho roku zvedli cenu samotné konzole PS5 a verze Pro se v zámoří vyšplhala na šílených $900, což je skoro 19 000 korun. Herní analytici navíc varujou, že kvůli nedostatku paměti RAM se interně odkládá i vývoj chystaného PlayStationu 6. Pokud máte PlayStation Plus aktuálně aktivní a zaplacený na delší dobu dopředu, tak Sony vás hnedka dneska neskasíruje. Vyšší cenu pocítíte až ve chvíli, kdy vám současný předplatný vyprší, nebo pokud se rozhodnete svůj herní plán sami změnit. No, další rána pro hráče. Smutný je to.
1: Express. Express. Express FM.

0: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
1: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
2: Ecoraster. Německá kvalita s garancí dlouhé životnosti. Odolná a stabilní dlažba pro parkoviště, cesty i zahrady. Vydrží extrémní zátěž a přitom je šetrná k přírodě. Ecoraster. Pevné řešení pro každou plochu. Více na ecoraster.cz.
3: Potřebuješ čerpadlo? Hledáš firmu, která má tisíce produktů skladem, vše bleskově doručí a zajistí non-stop servis? Pak hledáš pumpu. Pomůžeme s výběrem toho nejlepšího čerpadla. Jsme tu pro vás více než 35 let. www.pumpa.cz.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
5: Kaufland.
7: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
8: Plánujete oslavu, rozlučku nebo firemní večírek? Objevte Prahu z nové perspektivy. Yachtboat nabízí soukromé plavby po Vltavě až pro 33 osob. Moderní lodě s grillem, pípou a možností vlastní trasy. Zábava, kterou si přizpůsobíte podle sebe. Navštivte yachtboat.cz s Y na začátku a rezervujte si svou plavbu ještě dnes.
9: Sportuješ? Chceš svaly? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
10: Jsme PT Service, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let žádný rychlokvašky.
9: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Service.
11: Jo, Weiss, zase jsem šlápl na kostičku. Ale dneska mi to vůbec nevadí, protože jsem byl zapsaný do Guinnessovy knihy rekordů jako největší sběratel Lego setů na světě. Moje sbírka je vystavena v Praze na Národní třídě, Kutné hoře, Špindlu, Poděbradech a nově i na Moravě. Váš Miloš Křeček, Muzeum of Bricks.cz.
12: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Prydz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
13: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
14: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
15: Potisk, trička, byla CZ.
16: Hudba na prvním místě.

Tohle to byly Strokes, Someday na Express FM a změníme žánr. Americký rapper A$AP Rocky se nikdy netajil tím, že k jeho kreativnímu procesu občas patří i psychedelické látky. Jeden z jeho největších hitů, banger Praise the Lord, který dal dohromady s britskou grimeovou ikonou Skeptou, vznikl v Londýně během seance, kdy byli oba umělci údajně pod vlivem LSD a halucinogenních houbiček. A$AP na to vzpomíná jako na noc, kdy poprvé viděl barvy přímo v hudbě. Za chytlavým beatem se ale skrývá i hodně temná osobní zpověď. Rocky v textu rapuje slavnou hlášku If rains it pours, když prší, tak leje. A naráží tím sice na věčně upršený Londýn, ale taky na děsivý osobní prokletí. Svěřil se totiž, že pokaždý, když vydává nový album, tak ztratí někoho ze svých nejbližších. Takhle už přišel o tátu, sestru a taky o svého nejlepšího kámoše. Sám rapper přiznává, že i když nechce být paranoidní, tak tahle ta krutá schoda náhod si na něm vybírá obrovskou daň. Tahle ta informace je už trošku starší a A$AP letos vydal nový album a nic takovýho k tomu neříkal, tak se mu snad přece jenom podařilo tuhle kletbu prolomit. A$AP Rocky, Praise the Lord.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Národní protidrogový koordinátor Pavel Bém nepovažuje chystaný přesun protidrogové politiky z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví za chytrý nápad. Pokud premiér Andrej Babiš a jeho vláda své rozhodnutí nepřehodnotí, s největší pravděpodobností se český systém boje proti závislostem rozpadne. Vést to může k epidemii nových syntetických drog, fentanylové krizi, nemocnosti i úmrtím. Bém to napsal ve vyjádření ČTK a dalším médiím. Peking je ochoten co nejdříve vrátit česko-čínské vztahy na cestu zdravého a stabilního rozvoje, řekl dnes podle agentury Reuters mluvčí čínského ministerstva zahraničí. Bližší podrobnosti nejsou známy. Trenér Pep Guardiola po včerejší remíze s Bournemouthem, která ukončila šance fotbalistů Manchesteru City na vítězství v anglické lize, nepopřel zprávy naznačující jeho odchod z klubu po desetiletém úspěšném působení. V nadcházejících dnech si promluví s předsedou klubu Khaldunem Al-Mubarakem, než oznámí, zda dodrží zbývající rok své smlouvy. Uvedl 55-letý španělský kouč v rozhovoru se Sky Sports. A dneska bude oblačno až polojasno. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. V 11 hodin vás zdraví Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Dominik Fajk a Baby Doll na Express FM, kde nás teďka čeká soutěž. I dneska pro vás máme soutěž, která vás zrelaxuje, dobije vám baterky. Hrajeme o luxusní pobyt ve vyhlášených lázních Poděbrady. Ten voucher, který můžete vyhrát, platí pro dvě osoby na dvě noci. A těšit se můžete i na polopenzi. Čeká vás únik od každodenního schonu přímo v srdci lázeňské kolonády, neomezený relax ve špičkové hotelové wellness zóně, výřivka, sauna, pára, bazén, knajpu v chodníček, zkrátka úplná pohodička. Jak to celý můžete vyhrát? Stačí nám poslat správnou odpověď na naši jednoduchou otázku. A ta zní, jak se jmenuje secesní lázeňská kavárna Lázní Poděbrady, která se nachází přímo na kolonádě. Svoje odpovědi posílejte e-mailem na adresu soutěž@expressfm.cz. A pozor, opravdu jenom e-mailem. Na SMSky nebude brán zřetel. Šťastného vítěze vyhlásíme v Express ránu 29. května. Takže pro jistotu ještě jednou. Jak se jmenuje secesní lázeňská kavárna Lázní Poděbrady, která se nachází přímo na kolonádě? Hodně štěstí!

0: Royksopp a Robin, Girl and the Robot. Za malou chvilku taky Jack Harlow, Kesabian, a nebo se podíváme na to, jak šikovně a zajímavě a lákavě se dá týzovat nová hudba. O to se postarala kapela Muse.
1: Sportuješ? Chceš svaly? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
2: Jsme PT Servis, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let žádný rychlokvašky.
1: Mrkni na ptservis.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Servis.
3: Plachtové haly od firmy Agrodabaky. Plachtové haly, přístřešky pro zvířata, garáže a mnoho dalšího. Skladem a za nízké ceny. Plachtové haly / agrodabaky.cz.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
6: Kaufland.
8: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
2: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy. Víš, jak být in a fresh?
1: My jsme PT Servis. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
2: Mrkni na ptservis.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. T jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Servis.
9: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Pritz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha, O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
10: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz
11: Express FM.

Kasabian Great Pretender na Express FM. Pokud patříte k fanouškům britský trojce Muse, pak jste možná o víkendu nespali a žili jste napínavou kybernetickou detektivkou. Kapela totiž vypustila do světa nový, těžkými synťáky nasáklý single s názvem Hexagons, ale nahrát ho jenom tak na streamovací platformy, to by pro ně byla nuda. Místo toho rozjeli celosvětovou hru na schovávanou. V největších metropolích od New Yorku přes Mexico City až po Sydney se tajně objevily futuristický billboardy s tajemnými kódy. Každé město ukrývalo jinou šifru a každá tahle šifra odemkla jenom malej kousek nový písničky. Fanoušci se okamžitě spojili na internetu, začali tady ty zvukové střípky skládat jako puzzle a v neděli večer si tenhle našlapaný track vlastně sami odpremiérovali. Novinka předznamenává jejich chystaný album The Wow Signal, který vyjde koncem léta a s nímž Muse v červenci vyráží na masivní turné, letos teda jenom po Americe. Mimochodem, chystaný 10. album The Wow Signal nese název po slavným a dodnes nevysvětleným rádiovým signálu, který v roce 77 zachytili astronomové pátrající po mimozemšťanech. Kapela v tiskové zprávě potvrdila, že celá deska bude přesně o tomhletom. O kosmické komunikaci, technologické úzkosti a lidském hledání smyslu v čím dál víc odpojeném světě. Pojďme si ale připomenout jejich stále poměrně nový track, který se jmenuje Be With You.

Tohleto je Arlo Parks, Get Go na Express FM. Britská královská rodina zažila minulý čtvrtek, 14. května, velký návrat hudebních legend. Král Karel III. Totiž v zahradách Buckinghamského paláce hostil velkolepou oslavu 50. výročí své charitativní nadace The King's Trust. Na veřejnosti se tam taky po hodně dlouhý době objevil 75-letý zpěvák kapely Genesis, Phil Collins. Ten sice kvůli vážným zdravotním problémům a operacím kolen musel dorazit o berlích, ale úsměvama nešetřil. Doprovázela ho jeho ex-manželka Jill, která na Instagramu prozradila, že král byl z Collinse upřímně nadšenej. Phil byl totiž před 40 lety vůbec prvním oficiálním ambasadorem téhleté nadace. U slavnostního stolu se navíc potkali s dalším hudebním chameleonem, 81-letým sirem Rodem Stewartem. Collins na začátku roku v emotivním rozhovoru pro BBC přiznal, že poslední roky pro něj byly kvůli podlomenému zdraví frustrující, ale dodal, že do starého železa teda rozhodně nepatří a v hlavě má spoustu nové rozpracované hudby. Tohleto je Phil Collins a Philip Bailey, Easy Lover.

0: noví bouzliváci Idols se vrací do Česka. Ještě vzteklejší, odvážnější a připraveni položit na kolena celé Fórum Karlín. Zazvěte si s nimi už 7. července 2026. Vstupenky seženete už teď v sítích Ticketmaster a Ticketportal.
1: Vše pro webové stránky až o 60% levněji. Využijte jarní slevy u WebGlow a pořiďte si rychlý web hosting i s doménou za méně než polovinu ceny. Dlouho se nerozmýšlejte, dobré domény mizí rychle. Tak spěchejte na webgloob.cz.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
4: Vydejte se do Paříže zlaté éry secese. V komiksovém příběhu za láskou, tajemstvím a magií obrazu Alfonse Muchy. Já, Secese Show. Ohromující multimediální zážitek od tvůrců projektu Vivaldiano. Živá hudba, tanec, akrobacie a dechberoucí 3D projekce. Já, Secese Show v divadle Hibernia.
5: Vinohrady. Adresa, která má styl. Sudoměřská 32. Bydlení s parkováním, zahradou i vlastním wellness a fitkem.
6: Venku město, uvnitř klid.
5: sudoměřská32.cz
7: trenirkarna.cz.
8: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
7: trenirkarna.cz.
9: Páchnoucí klimatizace po zimě?
10: V autě 40 stupňů?
9: To nechcete.
10: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
9: Jsme tu pro vás.
10: Klima Express.
9: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
10: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
9: Skočte si nakoupit.
10: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
9: Objednejte se na
10: klimaexpress.cz.
6: Express. Music first. Express FM.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music News.
2: Žena, která vysypala zásobník z automatické pušky na dům Riany, se asi nedočká rozsudku, maximálně diagnózy. Právníci dosáhli toho, že soud pochopil, že Ivana Ortiz je momentálně zaostalá a své si k tomu řeknou psychiatři. Právě dnes vychází na Netflixu třídílná série o australské superstar Kylie Minogue. Je to hodně upřímná a otevřená zpověď například i o tom, jaký byl její vztah s Michaelem Hutchinsem z INXS, než si sáhnul na život. Jaký vztah má se svou sestrou, taky zpěvačkou Dany, a nechybí ani Nick Cave, se kterým nahrála legendární Where the Wild Roses Grow. A dozvíte se i to, že se před pár lety potýkala na podruhé s rakovinou. Kdo sleduje světové hitparády a statistiky streamů, jistě si všiml, že se tam z nedadání začínají objevovat The Chemical Brothers a single Go z 11 let starého alba Born in the Echoes. Za vším stojí poslední film Charlize Theron, Erika Bunny a Tarona Egertona. Právě poslední jmenovaný oslovil Toma Rowlanda a Eda Simonce, zda by nemohli song Go použít do filmu Apex. Oni svolili a streamy vylétly do nebes.
0: Express FM.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Zachráněnou lebku svaté Zdislavy by policie měla církvi předat v sobotu 30. května. Policie to dnes uvedla na síti X. Právě v ten den památku svaté Zdislavy slaví římskokatolická církev. V Jablonném Podještědí, odkud lebku před týdnem v úterý odcizil 35-letý muž, bude i proto 30. května tradiční zdislavská pouť. Ruský prezident Vladimír Putin by se mohl sejít se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem na listopadovém summitu zemí Asijsko-pacifického hospodářského společenství v Číně, řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Basketbalisté New Yorku v úvodním duelu semifinále playoff NBA prohrávali 8 minut před koncem s Clevelandem o 22 bodů, nakonec ale zvítězili 115-104 po prodloužení a vedou v sérii na 4 vítězství 1-0. Knicks se postarali o svůj největší obrat v historii klubu v playoff a o druhý největší v dějinách soutěže. A dneska bude oblačno až polojasno. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Tohle byly polední zprávy a na Expressu pokračujete s Hudbou a s Míšou.
0: Radio Express FM. Express.

Posloucháte Express FM, tohle to byla Nia Archives se svým trackem Danger. Já jsem se před chvilkou dívala na náš web expressfm.cz do hudebního kalendáře, což můžu doporučit i vám, pokud vás zajímají třeba narozeniny hudebníků nebo i události, které se k dnešnímu dni vážou. A já jsem se tam dozvěděla, že dneska je to přesně 9 let, co v londýnském sále Palladium odehráli The Cranberries svůj poslední koncert s Dolores O'Riordan. Její zdravotní problémy pak vedly ke zrušení dalších naplánovaných koncertů a irská zpěvačka a skladatelka pak zemřela 15. ledna 2018. Vybrat, co si od Cranberries pustíme, je vždycky poměrně těžký, protože mají spoustu skvělých věcí, ale sáhla jsem po Just My Imagination.

0: Jaded in the morning. Parádní věc na vlnách Express FM. Za chvilku nám tu bude zpívat taky Harry Styles nebo zpěvačka Biba Ruby společně s kapelou The Marias a dáme si Vaškův hokejový přehled.
1: Plachtové haly od firmy Agrodabaky. Plachtové haly, přístřešky pro zvířata, garáže a mnoho dalšího. Skladem a za nízké ceny. Plachtové haly / agrodabaky.cz.
2: CZ doména za méně než půlku ceny nebo úplně zdarma k webhostingu. Využijte jarní slevy u WebGlow. Udělejte první krok k vlastnímu webu. Registrujte si svou CZ doménu, dokud je volná. Spěchejte na webglobe.cz.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Toto je.
5: Dobrovárt, vezeme vám pračku.
4: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
4: No tak to si rozumím.
6: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datát, opravdový elektrospecialista.
7: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
7: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už.
8: A co SSB?
7: SSB? Co je SSB?
8: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
7: A to je nějaká nová investice?
8: To je stavební spoření od Buřinky.
7: Aha, a kde se to dá stáhnout?
8: No normálně v Georgii.
9: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
10: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
11: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
12: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého hřbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v Zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
11: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
13: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
14: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
15: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
14: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
15: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
16: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Music. First.
18: Express FM.

0: místě tabulky B skupiny. Radim Nulík se dnes může, pokud ho nasadí, opřít o Jana Ščotku. Čekalo se, jak rozhodne disciplinárka o jeho osudu poté, co dostal 5+ do konce utkání za crossček do oblasti hlavy a krku. IIHF mu start se vztečeným ukazovákem nakonec povolilo. S Itálií začínáme stejně jako Rakušené se Švýcary v 16:20. Večer pak proti sobě nastoupí Spojené státy Německo a Švédové se Slovinci.
1: Aktuálně z hokejového mistrovství
2: na Express FM. Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Už od 11. května startuje na Allegro Festivalu týden ultravýhod Smart Week. Týden skvělých nabídek napříč tisícemi produktů. Allegro, nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Allegro je oficiálním sponzorem IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Když hokej, tak Allegro.
1: Express FM.

Fred Again a Baby Keem, Leave Me Alone. Opět si dáme úplně brutální změnu žánru. Dave Grohl z Foo Fighters znova dokázal, proč je považovaný za jednoho ze nejupřímnějších a nejvtipnějších cápků v rockovém biznesu. Celá kapela se totiž včera objevila v pálivé internetové show Hot Ones Versus, kde museli buď odpovědět na drsné otázky, anebo sníst křidélko s nejpálivější omáčkou na světě. No a Dave bez váhání propálil pikantnosti z vlastní kuchyně. Když dostal otázku, jaký text z diskografie Foo Fighters považuje za ten úplně nejhloupější a nejvíc trapný, tak okamžitě jmenoval hit DOA z roku 2005. A konkrétně rým, je to škoda, že musíme zemřít drahá, nikdo se odsud nedostane živý. A Dave řekl, že je to naprosto pitomej text, přitom mě jako tak hrozný nepřijde, který prej napsal ve spěchu jenom proto, že na něj zbytek kapely ve studiu tlačil, ať už pro boha cokoliv naspívá. Korunu tomu pak nasadil vzpomínkou na Davida Bowieho. Když ho Grohl kdysi e-mailem prosil o hudební spolupráci na jednom filmu, tak Bowie ho slušně odmítl s tím, že to prostě není jeho žánr. Grohl mu zdvořile poděkoval a odepsal, že doufá, že se brzy uvidějí. No a Bowie mu obratem poslal už jenom stručnou zprávu. Takže je to vyřešeno. And now fuck off. A teď jdi do pr... Čic. My si od téhle skvělý party nic hloupýho samozřejmě pouštět nebudeme. Dáme si jejich track The Sky is a Neighborhood. Právě teď na Expressu.

0: Express. Startuje hokejové mistrovství světa 2026 ve Švýcarsku. Buďte v obraze s Express FM.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji.
0: Třikrát denně vám nabídneme čerstvý výsledkový servis, zajímavosti ze šampionátu, informace z české kabiny a program dalších zápasů.
1: Hokejový šampionát na Express FM.
0: Let je připravený, emocí bude dost. Mistrovství světa v hokeji 2026 na Express FM.
2: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
3: Už od 11. května startuje na Allegro festivalu týden ultravýhod Smart Week. Týden skvělých nabídek napříč tisícemi produktů. Allegro, nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Allegro je oficiálním sponzorem IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Když hokej, tak Allegro.
1: Express FM. Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde.
4: V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte se na bezplatnou konzultaci na www.pronatal.cz.
5: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
6: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
7: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
8: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
9: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
10: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
9: Kaufland.
11: Sportuješ? Chceš svaly? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
12: Jsme PT Service, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let žádný rychlokvašky.
11: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Service.
13: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
14: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
15: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
1: Express FM.
16: Hudba. Na prvním místě.

John Summit a Julia Wolf With Me na Express FM, kde se blížíme pomalu, ale jistě k jedné hodině, což znamená jediné, a to je fun fact nakonec. Dnešní fun fact nakonec je docela šílený. Věděli jste, že řetězové pily byly původně vynalezeny pro porodnictví? Byly vyvinuty ve Skotsku na konci 18. století, aby usnadnili a urychlili provádění symfyziotomie, tedy rozšíření stydké chrupavky a odstranění nemocné kosti během porodu. Teprve na začátku 20. století se začaly řetězové pily používat k řezání dřeva. Síla. Díky bohu, že žijeme v 21. století. Jinak řetězová pila je anglicky chainsaw, ale žádnou píseň s tady tím názvem jsem v naší hudební knihovně nenašla. Nicméně slovo operace se řekne operation a od toho už je to jenom krůček k slovu operator. Takže smooth operator. A já se budu těšit zase zítra od 10 do 1. Páčko.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Ministr zahraničních věcí Petr Macinka by rád stihnul přesunout českou ambasádu z Tel Avivu do Jeruzaléma do konce svého mandátu. Novinářům to řekl po dnešním jednání s izraelským šéfem diplomacie Gideonem Sárem. Americký lékař, který měl kontakt s nakaženým ebolou, přiletí na letiště v Ruzini dnes večer. Spojené státy platí pro jeho převoz z Ugandy soukromý let. Fotbalisté Arsenalu po dlouhých 22 letech vyhráli anglickou ligu. Kanonýři včera sice nehráli, ale titul jim v dohrávce před posledního kola zajistila remíza Manchester City v Bournemouthu. Dnes bude polojasno až oblačno, místy s občasným deštěm. Nejvyšší teploty se pohybují mezi 18 a 23 stupni Celsia. Zítra čekáme stejné počasí jako dnes. Po 13. hodině na Express FM startuje odpoledne s Veronikou. Já vás zdravím a přeju krásnou středu.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.
3: So I think you've got something wrong with you. Something's not right with me too. It's not right with

Tak to byl nejhranější song tohoto týdne u nás na Express FM. Olivia Rodrigo, která už velmi brzy 12. června vydá svoji třetí desku. Ta má dlouhý název celkem You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Vypadáš dost smutně na to, na holku, která je tak zamilovaná. A tohle byl pilotní single, který se jmenuje Drop Dead. Olivia Rodrigo se kamarádí s frontmanem The Cure Robertem Smithem, dokonce si ho pozvala na Glastonbury do svého setu. Bude Robert Smith účinkovat na té desce nebo ne? Tak to vám prozradím za chviličku. Jisté je, že bude účinkovat na nové desce Rolling Stones, ale u Olivia Rodrigo uvidíme, řeknu vám to. Hrát si budeme Rex Orange County a hrát si budeme taky Belu K. Přeju vám hezký den. Express FM.

0: Tak to byla Bella Kay, já si ještě na okamžik s dovolením vrátím ke zpěvačce Olivie Rodrigo. Mluvila jsem tu o tom, že se kamarádí s Robertem Smithem z kapely The Cure. Ona se netají tím, že The Cure jsou jim velkým inspiračním zdrojem. Robert Smith byl jim speciálním tajným hostem na loňském festivalu Glastonbury, kdy se k ní připojil na pódiu, zaspívali spolu dva songy od Cure, Just Like Heaven a Friday I'm in Love. Oba ty songy vyšly na živáku z tohoto koncertu. No a Robert Smith taky přiznal, že tráví s Olivie Rodrigo docela dost času ve studiu. Poslechl si tu její novou desku, která vyjde v červnu a asi ji taky ovlivnil, jestli tam na ní zazní nebo ne, tak to se zatím neví. Co se ví jistě, že tento pátek vychází Olivie Rodrigo nový single z nové desky chystané a ten single se jmenuje The Cure. Takže tak, za malou chvíli Arctic Monkeys a taky Lady Gaga dohromady s Doči.
1: Webová stránka za 169 korun? Ano, s Webgloob AI web editorem máte web hotový za chvíli. Bez programování, bez starostí. AI vše připraví, vy jen doladíte detaily. Využijte jarní nabídku na webgloob.cz a spustíte svůj web ještě dnes.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
3: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, Zicha, spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
5: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Štok půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
7: Jo, Weiss, zase jsem šlápl na kostičku. Ale dneska mi to vůbec nevadí, protože jsem byl zapsaný do Guinnessovy knihy rekordů jako největší sběratel Lego setů na světě. Moje sbírka je vystavena v Praze na Národní třídě, Kutné hoře, Špindlu, Poděbradech a nově i na Moravě. Váš Miloš Křiček, museumofbricks.cz.
8: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
9: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Prydz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
10: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
11: Hudba na prvním místě.
12: Express FM.

Teď se na chvíli zastavíme v našem hlavním městě na Letenské pláni na dohled od velkého stadionu Sparty, fotbalové Sparty. Roste několik poudí a probíhá tam velký zábor, něco se tam děje. A já vám řeknu, co děje se tam to, že v pátek a v sobotu tam proběhne dvoudenní festival nazvaný Spartafest, na kterým budou probíhat autogramiády, setkání a rozhovory s legendami Sparty, ale taky tam bude probíhat hudební program, na kterém vystoupí Tomáš Klus, Rohony, Adam Mišík anebo skupina Činasky. Tak na Letné bude veselo o víkendu, jdeme si zahrát Tame Impala a taky Joy Anonymous.

TV Nova dnes potvrdila, že na podzim se na obrazovky TV Nova, ale taky slovenské markízy vrátí legendární vyhledávací pěvecká soutěž Superstar a zároveň TV Nova oznámila i kdo ji bude moderovat a kdo usedne v porotě, takže moderátor

hostem bude Leoš Mareš a porota bude v tomto složení Eva Farna, Palo Habera, Jakub Prachař a Kellyn. Takže více na podzim, teď si jdeme poslechnout Johna Newmana a potom Blow. Express FM.

0: Květnové vydání hudebního časopisu Headliner právě přistálo ve vaší aplikaci. Ideál je tvrdej míček, velký rozhovor s Mardym o překvapivém albu Vypsané fixy a návrat legend Asian Dub Foundation. Headliner to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
1: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
4: Hele, vyšla nová kaplinka.
5: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
4: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
5: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
4: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Kajarmark brambůrky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
6: Kaufland.
8: Plánujete oslavu, rozlučku nebo firemní večírek? Objevte Prahu z nové perspektivy. Yachtboat nabízí soukromé plavby po Vltavě až pro 33 osob. Moderní lodě s grillem, pípou a možností vlastní trasy. Zábava, kterou si přizpůsobíte podle sebe. Navštivte yachtboat.cz s Y na začátku a rezervujte si svou plavbu ještě dnes.
9: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
10: trenirkarna.cz.
11: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód radio a jede to! 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš. trenirkarna.cz.
12: Páchnoucí klimatizace po zimě?
13: V autě 40 stupňů?
12: To nechcete.
13: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
12: Jsme tu pro vás.
13: Klima Express.
12: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
13: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
12: Skočte si nakoupit.
13: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
12: Objednejte se na
13: klimaexpress.cz.
8: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
14: Music. First.
15: Express FM.

Močera, Mowgli Beb a DJ Provají, to jsou irští Kneecap trojice, která produkuje politicky angažovanou muziku a taky je považována za takového zakladatele nebo člověka, nebo skupinu, která rozdmíchala irskou jazykovou revoluci, protože ve svých textech míchají irský a anglický slang a přiblížili ten národní irský jazyk mladší generaci, která ho teď považuje za cool. Takže to jsou Kneecap, tohle byla jejich novinka Irish Goodbye, kterou můžete najít na jejich nové desce, která vyšla 1. mája. Tak si jdeme poslechnout skupinu White Lies.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Lidé se zatím objednali české státní dluhopisy za zhruba 22,5 miliardy korun. Zájem tak překročil původní emisní plán 20 miliard korun. Dluhopisy se budou prodávat až do odvolání. Riziko, že se epidemie eboli z Afriky rozšíří globálně, je nízké, uvedla dnes Světová zdravotnická organizace. Vidí ale nebezpečí šíření na regionální a národní úrovni v Kongu a Ugandě. Možné očkování nebude k dispozici dříve než za několik měsíců. Čeští hokejisté nastoupí do dnešního utkání na mistrovství světa proti Itálii v 16:20 s 8 obránci a 12 útočníky. Ve čtvrtém vystoupení týmu ve skupině B bude zpátky v sestavě back Michal Kempný, jenž vynechal kvůli zdravotní indispozici duel se Švédy. A ještě počasí, dnes je polojasno až oblačno s občasným deštěm. Nejvyšší teploty se pohybují mezi 18 a 23 stupni Celsia. Zítra čekáme stejné počasí jako dnes. Bylo 14 hodin, zdraví vás Veronika, posloucháte Express a odpolední vysílání. Na řadě jsou Killers a po nich Ray. Hezký poslech.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Tak to byla dvojice 21 Pilots, jejíž živé vystoupení bude patřit k letošnímu českému festivalovému létu, respektive moravskému, protože 21 Pilots vystoupí jako headlineři na festivalu Colors of Ostrava, stane se tak ve středu 15. července. Kromě nich tam z těch velkých hvězd uvidíte třeba Mobyho, LP, Teddyho Swimse, Lord, anebo taky nový taneční projekt Aurory s Tomem Rowlandsem z Chemical Brothers, taneční projekt jménem Tomora. A tak si na Expressu poslechneme London Grammar.
1: Express. Tohle je Express FM. Express FM.

0: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy? Víš, jak být in a fresh?
1: My jsme PT Servis. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
0: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. T jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Servis.
2: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
3: Vše pro webové stránky až o 60% levněji. Využijte jarní slevy u WebGlow a pořiďte si rychlý web hosting i s doménou za méně než polovinu ceny. Dlouho se nerozmýšlejte. Dobré domény mizí rychle. Tak spěchejte na webgloob.cz.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: V drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oréal Paris, Purity Vision, Beauty of Joseon a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
8: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
9: Mami!
8: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
9: Vystřihovali jsme slena!
8: Vystřihovali?
9: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka!
6: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
10: Vinohrady. Adresa, která má styl. Sudoměřská 32. Bydlení s parkováním, zahradou i vlastním wellness a fitkem.
11: Venku město, uvnitř klid.
10: sudoměřská32.cz.
12: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
13: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
14: Hudba na prvním místě.
15: Express FM.

Ještě den a pár hodin a máme tady novou desku Vypsané fixy, která se bude jmenovat, už se jmenuje, už je vylisovaná, jmenuje se Ideál a Margi, frontman ze San Piega, zavítá zítra k nám do vysílání, přijde v 19 hodin k Petrovi Novákovi. Budou se bavit o tom samozřejmě, jak vznikala ta nová deska, že na ní přispěl i Petr Janda. Budou se bavit o Margiho Kutlochu, kde skládá muziku. Budou se bavit taky o jeho pejskovi, což je Bull Terrier. No a proberou toho strašně, strašně moc a taky pustí v předpremiéře jeden song, který jste ještě neměli šanci nikde jinde slyšet. My si teď pustíme jako pozvánku na ten zítřejší rozhovor song, který už jste rozhodně slyšeli mockrát. Jmenuje se Krabička a trošku podsta Cure Room taky. Takže zítra o 19. hodiny poslouchejte Margi a Petr Novák.

0: Tuto sobotu proběhne v Česku Den otevřených lesů. Co to znamená Den otevřených lesů? Co pak lesy mají dveře nebo vrata? Co pak do lesa nemůžeme každý den svobodně a volně, jak se nám zachce, musí se ty lesy otevírat? No, musí. Soukromé obecní církevní lesy mají své majitele a ty jeden den v roce osobně otvírají ty své lesy a tento den připadne právě na tuto sobotu 23. května. Na Den otevřených lesů .cz najdete takovou mapku, které lesy budou v sobotu otevřeny a také tam zjistíte, jaký program pro dospělé i děti tam bude probíhat. Tak to bylo pozvání na tento víkend do přírody. Hrát si dál budeme Liama Gallaghera, Noizu a taky nás čekají hudební zprávy, které pro vás připravuje Vašek.
1: Startuje hokejové mistrovství světa 2026 ve Švýcarsku. Buďte v obraze s Express FM.
2: Mistrovství světa v ledním hokeji.
1: Třikrát denně vám nabídneme čerstvý výsledkový servis, zajímavosti ze šampionátu, informace z české kabiny a program dalších zápasů.
2: Hokejový šampionát na Express FM.
1: Let je připravený, emocí bude dost. Mistrovství světa v hokeji 2026 na Express FM.
3: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
4: Už od 11. května startuje na Allegro Festivalu týden ultravýhod Smart Week. Týden skvělých nabídek napříč tisícemi produktů. Allegro, nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Allegro je oficiálním sponzorem IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Když hokej, tak Allegro.
2: Express FM.
5: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: Potřebuješ čerpadlo? Hledáš firmu, která má tisíce produktů skladem, vše bleskově doručí a zajistí non-stop servis? Pak hledáš pumpu. Pomůžeme s výběrem toho nejlepšího čerpadla. Jsme tu pro vás více než 35 let. www.pumpa.cz.
4: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
7: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte vody v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
8: Jo, Weiss, zase jsem šlápl na kostičku. Ale dneska mi to vůbec nevadí, protože jsem byl zapsaný do Guinnessovy knihy rekordů jako největší sběratel Lego setů na světě. Moje sbírka je vystavena v Praze na Národní třídě, Kutné hoře, Špindlu, Poděbradech a nově i na Moravě. Váš Miloš Křiček, muzeumofbricks.cz.
9: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
10: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living. Express.
11: Music first.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music news.
2: Žena, která vysypala zásobník z automatické pušky na dům Riany, se asi nedočká rozsudku, maximálně diagnózy. Právníci dosáhli toho, že soud pochopil, že Ivana Ortiz je momentálně zaostalá a své si k tomu řeknou psychiatři. Právě dnes vychází na Netflixu třídílná série o australské superstar Kylie Minogue. Je to hodně upřímná a otevřená zpověď například i o tom, jaký byl její vztah s Michaelem Hutchinsem z INXS, než si sáhnul na život. Jaký vztah má se svou sestrou, taky zpěvačkou Dany, a nechybí ani Nick Cave, se kterým nahrála legendární Where the Wild Roses Grow. A dozvíte se i to, že se před pár lety potýkala na podruhé s rakovinou. Kdo sleduje světové hitparády a statistiky streamů, jistě si všiml, že se tam z nedadání začínají objevovat The Chemical Brothers a single Go z 11 let starého alba Born in the Echoes. Za vším stojí poslední film Charlize Theron, Erika Bunny a Tarona Egertona. Právě poslední jmenovaný oslovil Toma Rowlanda a Eda Simonce, zda by nemohli song Go použít do filmu Apex. Oni svolili a streamy vylétly do nebes.
0: Express FM.

0: Včera byl představen program festivalu Prague Sounds, který každým rokem na podzim přiváží do Prahy vysokou mezinárodní kvalitu. Letos bych ráda upozornila na kurátora sekce Choice, kterým se stal Ondřej Pivec, který uspořádá takovou velkou jam session s mladými talentami. Do Rudolfína přijede svoji krásnou elektronickou minimalistickou hudbu předvést Max Cooper se svými animacemi a v Rudolfínu zahraje taky hvězda sitáru, skladatelka Anuška Shankar, která v Dvořákově síni uvede svoji oceňovanou trilogii Chapters se symfonickým orchestrem hlavního města Prahy a dirigentem Robertem Amesem. My si teď Anušku Shankar poslechneme ve skladbě od Gorillaz Orange County.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM. You know the hardest.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Zachráněnou lebku svaté Zdislavy by policie měla církvi předat v sobotu 30. května. Církev zatím neřekla, zda bude lebka opět vystavena a v jaké podobě. Americký lékař, který měl kontakt s nakaženým ebolou, přiletí na letiště v Ruzyni dnes večer. Spojené státy platí pro jeho převoz z Ugandy soukromý let. Fotbalisté Arsenalu po dlouhých 22 letech vyhráli anglickou ligu. Kanonýři včera sice nehráli, ale titul jim dohrávce předposledního kola zajistila remíza Manchester City v Bournemouthu. Dnes je polojasno až oblačno s občasným deštěm a nejvyšší teploty se pohybují mezi 18 a 23 stupni Celsia. Stejný počasí se očekává i zítra. Bylo 15 hodin na Express FM a posloucháte odpolední vysílání, u kterého vás zdraví Veronika Koloušková. Hezký den.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Nové album v těchto dnech nevydává jen vypsaná Fixa, která vydá desku Ideál už za den a pár hodin, ale novou desku připravuje taky slovenská umělkyně usazená natrvalo v Praze Katarzia. Dnes bude mít poslechovku v Planetě Za u prostoru Ankaly v Praze. Na tu poslechovku bylo 15 míst, už je to vyprodané. Nicméně deska vychází přesně za týden 27. května. Jmenuje se Pozvi malně prýděm. Tak nevím, jestli máme Katarzii pozvat k nám na rozhovor, aby to klaplo. A na tu desku přispěli lidé, přispěla veřejnost sbírkou na Doniu. My si teď od Katarzie pustíme starší věc, jmenuje se Samota mi nevadí.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Brně měli open house akci o proběhlém víkendu. Praha bude mít open housey o následujícím víkendu 23. 24. května. Jaké běžně uzavřené prostory se otevřou veřejnosti výjimečně, tak to vám prozradím v následujícím vstupu, ale taky nás čeká old school, takže hrábneme do našeho archivu a vytáhneme něco stařičkého pro vaše ouška.
1: Navštivte výstavu v Galerii Kooperativy, která skládá poctu jednomu z nejlepších českých krajinářů, Otakaru Nejedlému. Představí se vám více než 100 stěžejních děl tohoto výjimečného autora a jeho žáků. Vstup je zdarma v Galerii Kooperativy.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6000 ročně. Klik.cz, agent s povolením srovnávat.
3: Showroom kávovaru Jura, Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
5: Kaufland.
7: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
8: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
9: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Prydz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
10: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
11: trenirkarna.cz.
12: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
11: trenirkarna.cz.
13: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
14: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
13: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
14: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
15: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčin.cz.
16: Express FM.

0: Express Old School.
1: Nechce se tomu věřit, ale dnes slaví 80. narozeniny legendární zpěvačka s výrazným kontraaltem a taky herečka, kterou celý svět zná pod jménem Cher. Narodila se ovšem jako Sherilyn Sarkisian. V 16 letech se přesunula do Los Angeles ve slunné Kalifornii, kde v kavárně narazila na o 11 let staršího Sonnyho Bona. No a vytvořili spolu pár, nejen jako partnerský manželský pár, ale taky pěveckou dvojici Sonny and Cher. No a co se týká Cher, tak ta zažila několik velkých comebacků. Ten nejvýraznější přišel v roce 1998, kdy vydala svoji slavnou desku Believe. My si připomeneme ovšem její začátky, kdy fungovala v duu Sonny and Cher a v roce 1965 spolu natočili strašně slavný song na jejich debutovou desku a jmenuje se I Got You Babe. Ten text a hudbu napsali společně Sonny Bono a Phil Spector, producent v garážovém prostoru, nebo spíše v nějakém jako podzemním studiu v baráku, kde bydlela Cher se Sonnym. Uprostřed noci to napsali někdy nad ránem, probudí lidí, aby to šla naspívat. Cher řekla, že je to prostě úplně příšerný, že z toho nikdy nebude žádný hit a nakonec z toho byl jejich největší hit, který přespívali například UB40. No, my si pustíme tady tento song z roku 1965 a Cher přejeme všechno nejlepší. Express Old School.

0: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
1: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
2: Nečekejte na omezenou nabídku Last Minute a zajistěte si u cestovní kanceláře Fisher letní dovolenou za skvělé ceny už teď. Radost a pohoda od prvního okamžiku. Přesně tak může vypadat vaše dovolená s cestovní kanceláří Fisher. Stačí si jen vybrat na fisher.cz.
3: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
6: Plánujete oslavu, rozlučku nebo firemní večírek? Objevte Prahu z nové perspektivy. Yachtboat nabízí soukromé plavby po Vltavě až pro 33 osob. Moderní lodě s grillem, pípou a možností vlastní trasy. Zábava, kterou si přizpůsobíte podle sebe. Navštivte yachtboat.cz s Y na začátku a rezervujte si svou plavbu ještě dnes.
7: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
8: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
9: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz
10: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
11: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
12: Hudba na prvním místě.
13: Express FM.

0: Všichni milovníci architektury a designu už netrpělivě vyhlížejí tento víkend, protože v sobotu a v neděli proběhne další ročník festivalu Open House Praha, takže máte opět možnost nahlédnout do prostor, které běžně zůstávají skryté. Letos to bude stovka budov, která se otevře veřejnosti, a to úplně zdarma. Já jsem prošla celý ten seznam té nabídky, vybrala jsem samozřejmě budovy, které zajímají mě, ale každého zajímá někoho jiného, něco jiného. Takže namátkou, jo, jenom co se otevře. Divadlo Disk, divadelní studio Damu, taky nová Spirála, plovoucí loděnice Teje Tatranu v Podolí, starý Strahovský stadion, tam začínalo naše rádio, zámek Veleslavín, Vršovická vodárna v Michli, potom dlouhá řada nemocnic, bankovních ústavů a nebo třeba domovy důchodců. Takže to bude Open House, podívejte se na nabídku sami na webové stránky openhousepraha.cz. Teď si jdeme poslechnout novinku od skupiny Editors, jmenuje se Call It In.
1: Express FM.

Nová hudba po 4 letech z dílny skupiny Editors. Call It In. Skupina pracuje na novém materiálu, nové desce, ale ještě neznáme ani titul, ani datum vydání, ale víme, že Editors přijedou co nevidět do Česka. Veronika se s vámi loučí, přeju vám příjemný zbytek toho dnešního dne. Budeme rádi, když ho strávíte ve společnosti Rádia Express FM, protože program samozřejmě pokračuje dál, a to v doprovodu Petra a Michala a jejich pořadu Express Drive. Dneska je středa, takže máte jedinečnou možnost slyšet v premiéře 5 nově nasazených songů, které od dnešního dne budeme hrát. Mějte se krásně. A uslyšíme se zase zítra, když budete chtít od 1 do 4. Ahoj!

0: rychlý přehled zpráv.
1: Ministr obrany Jaromír Zuna představil Andreji Babišovi koncepci výstavby české armády do roku 2040. Premiér po schůzce novinářům řekl, že s koncepcí není spokojen a bude se na ní ještě pracovat. Vadí mu pomalé tempo náboru vojáků a chce taky znát důvody, proč vojáci z armády odcházejí. Americké úřady už nikdy nesmí prověřovat dřívější daňová přiznání Donalda Trumpa, jeho příbuzných a jeho firem. Neobvyklé nařízení je součástí dohody, kterou podepsal úřadující americký ministr spravedlnosti a bývalý Trumpův právník Todd Blanche. Trump na oplátku stáhl žalobu, v níž požadoval po ministerstvu odškodné za to, že daňový úřad nechal uniknout jeho dřívější přiznání. Tenista Jakub Menšík vypadl na antukovém turnaji v Hamburku v osmi finále s 57. hráčem světa Ignáciem Busem z Peru. Utkání ztratil za 62 minut 0-6-3-6. Naopak Marie Bousková postoupila ve Štrasburku do čtvrtfinále. Ukrajinka Alexandra Olijinková duel za stavu 3-1 pro Češku vzdala. Další soupeřkou naší tenistky bude Američanka Ann Li. Zítřejší počasí slibuje oblačnou až polojasnou oblohu. Místy nás čekají přehánky, teploty se budou pohybovat mezi 18 a 23 stupni. Na horách bude kolem 14.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.
3: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
2: Express FM.

0: Dobré odpoledne, drazí posluchači.
1: Dobré odpoledne, drahý kolego.
0: Dobré odpoledne, Michaele.
1: Víš, jak se říká, že když se jedny dveře zavřou, tak se jiné otevřou?
0: Možná se otevřou i dvoje.
1: Je to možný. Neplatí to vždycky, třeba v metru, a nebo v tramvaji, nebo v autobuse.
0: Dneska mě frér jako dobře přidřel dveře jako těsně před nosem. A tím chci říct, jako že sdílím trošku tu teorii, že někteří to dělají na schvál. Ale dobrý, pojďme dál.
1: To byl takový oslý můstek, protože jsme hráli Noah Kahna a jeho Doors. No a my jsme otevřeli dveře středeční zábavě, samozřejmě vás čeká 5 novinek.
0: Fakt, to už je středa.
1: Jo, konečně, je tady tvoje vysněná středa, kterou jsi myslel, že děláme ve čtvrtek tuhle akci, tak ano, dneska představujeme 5 novinek v našem vysílání, samozřejmě jako vždycky 18 až 19. K tomu za chvilku začíná hokej, doufujeme, že to bude menší drama než s jinými outsidery, protože dneska Češi hrajou s Itálií, tak doufujeme, že to dopadne líp než se Slovinskem.
0: A proto jsme s Michalem pizzu a těstoviny dneska vynechali.
1: Jasně, já jsem...
0: Dokonce i prosecco, který tady běžně lemtáme u vysílání, jsme vynechali.
1: Dali jsme se dneska rum, protože máme dobrou zprávu, milí posluchači. Je vás hodně.
0: Je vás moc.
1: Dneska přišla nová čísla poslechovosti a udělali nám radost výzkumníci, protože vás poslouchá aspoň jednou týdně 150 tisíc, což jsou nejlepší čísla v historii Express FM i Express Rádia. Zkrátka za těch téměř 25 let, co tohle rádio vysílá, ho nikdy neposlouchalo víc lidí.
0: No, ale my nebudeme spát na vavřínech.
1: Samozřejmě, že ne.
0: My jedeme dál.
1: Jdeme do plnejch. Express. Express Drive.

0: sportuješ? Chceš svaly? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
1: Jsme PT Servis, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let žádný rychlokvašky.
0: Mrkni na ptservis.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Servis.
2: Showroom kávovaru Jura, Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem Rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
3: My v Kobyshop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyshop.cz.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Choceňské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Oreon nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
6: Tady se vám blíží splátečka a další.
7: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
8: Košín se vrací. 11. června, Prague Open Air, Areál 7. Jediný letošní Open Air koncert v Česku. Košín. Silná energie a nezapomenutelný večer s uhrančivým hlasem Sean Evans, který vás znovu dostane. Lístky na Ticketlife.cz. Děti do 10 let v doprovodu zdarma.
9: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
10: Seznam slaví 30. A místo dortu servírujeme festival a zapaříme offline. Roztančí vás kapely jako PSH, Skyline, Kapitán Demo a DJs z rádia Express FM. Společenské dění properou živé podcasty v čele s Jindřichem Šídlem. A o vaše bříška se postará dobré jídlo a pití. Tak se vidíme na Seznam Festu už v sobotu 6. června od 18.30 v Garbe Holešovice. Registrujte se na seznamfest.cz. A my se na vás už fest těšíme.
11: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
12: Páchnoucí klimatizace po zimě?
13: V autě 40 stupňů?
12: To nechcete.
13: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
12: Jsme tu pro vás.
13: Klima Express.
12: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
13: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
12: Skočte si nakoupit.
13: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
12: Objednejte se na
13: klimaexpress.cz.
14: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Music first.
16: Express FM.

0: Express FM.
1: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Express.

0: Mistrovství světa v ledním hokeji.
1: Slováky proti Slovincům včera potkalo něco podobného jako o 3 dny dříve Čechy. Na mistrovství světa ve Friburgu nadějně rozehraný zápas proti outsiderovi neudrželi. Svěřenci trenéra Vladimíra Orsága nakonec dodatečný druhý bod v nájezdech proti Slovinsku vyválčili. Po 3 odehraných duelech jsou tak velmi blízko svému cíli, a to postupu do čtvrtfinále.
2: Hokejisty Finska útočník Konsta Helenius Buffalo, které vypadlo ve druhém kole playoff NHL s Montrealem, 20-letý hráč zaplní poslední volné místo na soupisce.
1: Po pondělním duelu se Švédskem se strhla mela ohledně nové výslovnosti švédských příjmení, kterou použil šéf komentátor Robert Záruba. Změnu obhajoval, později však otočil, a tak se Česká televize ve zbytku turnaje vrací k zažitým pořádkům bez Larssona a Perssona.
2: Po vydřené výhře na Švédskem čeká na českou hokejovou reprezentaci ve čtvrtém skupinovém utkání o poznání méně vyhlasný soupeř. V 9. zájemném zápase s Itálií by naši borci rádi brali 9. výhru, určitě podobnější té z roku 2011. Tedy 11-0, než z roku 2014, kdy zvítězil jen 2-0. Každopádně souhrnné skóre je 60-10.
1: Realizační tým má na středeční duel k dispozici kompletní tým. Fity obránce Michal Kempný, který vynechal zápas se Švédy. Zelenou dostal i Jan Ščotka, kterého disciplinární komise dostatečně a dodatečně netrestala za zákrok na Švéda Anderssona.
2: Do české branky se tentokrát postavil Dominik Pavlát, který chytal ve spackaném zápase se Slovinskem s Josefem

0: sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
1: Už od 11. května startuje na Allegro Festivalu týden ultravýhod Smart Week. Týden skvělých nabídek napříč tisícemi produktů. Allegro, nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Allegro je oficiálním sponzorem IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Když hokej, tak Allegro.
2: Express FM.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Nehody dvou vozidel komplikují dopravu na Praze 6, v ulici Bělohorská a v ulici Diskařská. Nákladák s osobákem se střetli v Prostějově v ulici Plumlovská, je tam překážka na vozovce a průje se zvýšenou opatrností. Na nehody dále narazíte v Jindřichově Hradci v ulici Bratrská, v Mladé Boleslavi v ulici Ptácká, kde momentálně probíhá vyprošťování osob, a v Neslovicích u Brna v ulici Zahrádky. Na Pražském okruhu se aktuálně zdržíte přes 20 minut ve směru na D1 a postojíte už na příjezdu po dálnici D5 a tradičně se zdržíte na průjezdu po dálnici D1 kolem Brna, a to od 178. až po 197. kilometr.
1: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Dobrý den. Zahráli byste písničku pro přítele? On je děsně smutný, že už zase ztratil sluchátka.
3: Tak to bych tu pro něj měl hit. S Alza Plus ušetříš pokaždé, když nakoupíš. Je o doručení zdarma a o slevách i na veškerou elektroniku na alza.cz.

0: Diatavis a Two All for DIY.
1: Ano, Friburg hlásí stále utkání Česko-Itálie 0-0 po 10 minutách zhruba. No a my hlásíme, že za chvilku budeme hrát Jazzy a Kilimanjaro, nebo taky Biffy Clyro s jejich skvělou hitovkou Little Love.
2: Startuje hokejové mistrovství světa 2026 ve Švýcarsku. Buďte v obraze s Express FM.
3: Mistrovství světa v ledním hokeji.
2: Třikrát denně vám nabídneme čerstvý výsledkový servis, zajímavosti ze šampionátu, informace z české kabiny a program dalších zápasů.
3: Hokejový šampionát na Express FM.
2: Let je připravený, emocí bude dost. Mistrovství světa v hokeji 2026 na Express FM.
4: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
5: Už od 11. května startuje na Allegro Festivalu týden ultravýhod Smart Week. Týden skvělých nabídek napříč tisícemi produktů. Allegro, nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Allegro je oficiálním sponzorem IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Když hokej, tak Allegro.
3: Express FM.
6: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
7: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
8: Punkoví bouzliváci Idols se vrací do Česka. Ještě vzteklejší, odvážnější a připraveni položit na kolena celé Fórum Karlín. Zazvěte si s nimi už 7. července 2026. Vstupenky seženete už teď v sítích Ticketmaster a Ticketportal.
9: Květnové vydání hudebního časopisu Headliner právě přistálo ve vaší aplikaci. Ideál je Tvrdej míček, velký rozhovor s Mardym o překvapivém albu Vypsané fixy a návrat Legends Asian Dub Foundation. Headliner to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
11: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
12: Já.
11: Protože jsou spolehlivé?
12: Já, natürlich.
11: A se zárukou na 5 let zdarma?
12: Já.
11: Zicha, spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
13: Řízla jsem se. A to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel. Spadl z koloběžky. Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
14: Sportuješ? Chceš svaly? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
15: Jsme PT Servis, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
14: Mrkni na ptservis.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Servis.
16: Představte si chuť šťavnatých třešní, jemnost kokosu nebo lehkou svěžest toniku. Přesně tak chutnají první teplé dny v kavárnách Costa Coffee. Vyzkoušejte Iced Coconut and Cherry Machu s třešňovou šlehačkou nebo osvěžující espresso cherry tonic. Nalaďte se na třešňovou vlnu a stavte se za námi do Costa Coffee.
17: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
18: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Bé. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda. Bé.
17: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
3: Express FM.
2: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Skotská parta Biffy Clyro Little Love, pecka, kterou doufejme, uslyšíme i na konci června v Hradci Králové na Bloodfestu.
1: No a to už bude skoro léto.
0: To už bude léto.
1: Budou se blížit prázdniny, pohoda. Mimochodem, tipnul by si, jaký je nejčastější letní úraz?
0: Bude to nějaký víron.
1: No, víron to asi bude, ale...
0: Teď nemyslím tam ten víron, co patří k letním láskám.
1: To není úraz.
0: Babu, nekoukej na mě tak...
1: My tu máme totiž babu. Myslím jako babu, jako Barbaru.
0: Ano, ale ano.
1: Protože jsme se do toho nějak pěkně zabotali. Chtěl jsem říct, že nejvíce úrazů vzniká na trampolínách.
0: Takže to jsou dětské úrazy hlavně.
1: I dospělí, protože občas si dospělák řekne, já si jdu jen tak skočit.
0: Jo, tak po šesti pivech máš různý choutky.
1: No, přesně tak, no. A nejčastěji to končí podvrtnutými kotníkami, zlomeninou rukou nebo otřesy mozku. Podle odborníků bývá největší problém ve chvíli, kdy na trampolíně skáče víc lidí najednou. Většinou to jsou děti. Stačí špatný dopad, srážka nebo nečekaný odraz a z nevinné zábavy je cesta na chirurgii. Zajímavý je, že trampolíny byly původně vyvinuty hlavně pro sportovní trénink a akrobaty. Dnes je má na zahradě skoro každý. Se podíváš na každou druhou zahradu u rodinného domku a je tam nějaká trampolína. No a samozřejmě často si i dospělí po několika drinkách na zahrádce.
0: No, řeknu, to říkám po šesti pivech, že bych si taky skočil. To se mi může stát.
1: No a podobně bizarních letních zranění je mnohem víc. Každoročně přibývá třeba úrazů z pedalboardů.
0: Jo, no, tak ty lidi na tom většinou neumí.
1: Elektrický koloběžek, což je samozřejmě jasný. Nedávno jsme se tu bavili o frérovi, který ujížděl policajtům stovkou v hodině, no tak tam je to opravdu o život. A nebo nešťastných skoků do vody, to můžu potvrdit, tak jsem si pěkně málem dal dvě kolena najednou. No a horská služba zase pravidelně řeší turisty v žabkách na horských túrách, o čemž nám tady vyprávěl náš milý kolega Mára Malík. Že často si na túru někdo vyjde v žabkách nebo v kroksech. No.
0: Anebo do sněhu v teniskách a v krátkých kalhotech třeba. Že?
1: A také se objevují takový jako bizarní případy. Třeba když člověk přejede elektrickou sekačkou vlastní prodlužovačku.
0: Nemám to vlastní nohu.
1: Což se mimochodem děje překvapivě často. Takže, jestli existuje nějaký typicky české letní dobrodružství, pak možná nevypadá jako adrenalinový sport, ale spíš jako věta neboj, já si jenom tak na chvilku skočím.
0: Typické české letní dobrodružství, sezení na pohotovosti s brečícím dítětem s rukou omotanou mokrým hadrem.
1: A často ti tam dítě dělá doprovod, protože ty seš za toho vola, že?
0: To se taky samozřejmě může stát.

0: Express Drive s Petrem Novákem a Michalem Plškem.
1: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
2: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Odcizená lebka svaté Zdislavy by se podle policie do chrámu v Jablonném Podještědí měla vrátit sobotu 30. května. Ve stejný den se slaví liturgický svátek svaté Zdislavy a v Jablonném bude probíhat hlavní pouť letošní sezony. Při rozsáhlých povodních v jižní a střední Číně zahynulo nejméně 21 lidí a řada osob je stále pohřešována. Riziko záplav a sesuvu půdy hrozí i v dalších dnech. Český cyklista Pavel Bittner si poradil vazy v kotníku a přijde minimálně o nadcházející etapový závod 4 dny v Dunkirk. Na sociálních sítích o tom informovala stáj Picnic Post NL. Zítra bude oblačno až polojasno, místy přeháňky, nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 14. Na Express FM jsou s vámi i po páté odpolední Petr a Michal, posloucháte středeční Express Drive.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.
3: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Express.

0: Tažení odpoledním drivem s Michalem a Petrem pokračuje. Tohle byla spolupráce Sony Fodery a Crystal. Konkrétně jste poslouchali track My Loving.
1: Mám tady pro tebe jednu hádanku. Co myslíš, že je, nebo jaká země na světě je nejplešatější? To znamená, že má největší podíl přirozeně plešatých mužů.
0: Jaká země na světě?
1: Na světě, no. Ale dám ti malou nápovědu, je to v Evropě.
0: OK. Němci.
1: Španělsko.
0: Fuck jo. Mm.
1: Španělsko je nejplešatější zemí na světě. Přes 44%, přesně tedy 44,5% mužů, tam má klasickou mužskou plešatost, to znamená tu přirozenou, která se jmenuje androgenetická alopecie. Je to nejčastější forma vypadávání vlasů u mužů. Je to silně spojeno s genetikou a hormony, zejména tedy s DHT, který může časem zmenšovat vlasové folikuly a způsobovat řídnutí vlasů v oblasti spánku, temene a taky na čele. Lékařské zdroje odhadují, že postihuje zhruba 30 až 50% mužů do 50 let věku a právě ve Španělsku je to nejvíc, ale pozor, Itálie a Francie, ty jsou jenom o pár desetinek procenta za nimi. Takže očividně teplé počasí na to má trochu vliv.
0: No, no tak víš co, a kdyby si byl plešatej, nechal bys si něco nastřílet?
1: Já rozhodně ne, já jsem už se mezi 20. a 30. rokem holil žiletkou, přímo jakože jsem měl úplně, úplně koleno a jsem připravený se k tomu vrátit. A bojím se, že to bude relativně brzo, ale já jako bojím. Já na svých vlasech si zase tak nezakládám. No. Mám tady už takový trošku náměstíčko vzadu. No. Kouty se mi prodlužujou. To znamená, že až se to potká někde nad jakože. Já jsem vždycky říkal, že až to budu mít nad ušima ty kouty, že půjdu dolů s tím.
0: No. A zase na zádech to doháníš, ne?
1: Doháním to. A to je právě další znak toho, že má člověk hodně testosteronu, že to doháním na zbytku těla.
0: Já bych asi honil přehazovačku, víš.
1: No tak jasně, no. To je pak dobrý, když plaveš a za tebou plave metr těch vlasů, víš?
0: Nebo když poukne metru vítr.

0: Na Express FM posloucháte Annabella, její single Medicine.
1: A poslouchat ještě budete mnohé, například Kasabian, Madonu se Sabrinou Carpenter, anebo Kedricka Lamara.
0: A taky Sizu k němu.
1: Jo.
0: Ještě přidáme, my tady už netroška říme.
1: Přesně tak.
2: Navštivte výstavu v Galerii Kooperativy, která skládá poctu jednomu z nejlepších českých krajinářů, Otakaru Nejedlému. Představí se vám více než 100 stěžejních děl tohoto výjimečného autora a jeho žáků. Vstup je zdarma. V Galerii Kooperativy.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
4: Už 3. června startuje hudební léto z Prague Open Air. Letos v Holešovickém areálu 7 a Riegerových sadech zahrají Monkey Business, Bohnout, Košín, Prago Union, Rozálie, David Koller, MIG 21 a spousta dalších. Vstupenky na prageopenair.cz.
5: Už 25 let proměňujeme severní Čechy v koncertní síň. Jedno slovo ale rezonuje po staletí. Žena a tečka. Festival Lípa muzika. Od 11. září do 2. listopadu. Protože hudba je rodu ženského. Lipamuzika.cz.
6: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
7: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro.
8: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola Originál, bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XX L za 59,90 až do 26. května. Kaufland.
9: Košín se vrací. 11. června Prague Open Air, areál 7. Jediný letošní Open Air koncert v Česku. Košín. Silná energie a nezapomenutelný večer s uhrančivým hlasem Sean Evans, který vás znovu dostane. Lístky na Ticketlife.cz. Děti do 10 let v doprovodu zdarma.
10: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy. Víš, jak být in a fresh?
11: My jsme PT Service. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychloklašky.
10: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Service.
12: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
13: Páchnoucí klimatizace po zimě?
14: V autě 40 stupňů?
13: To nechcete.
14: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
13: Jsme tu pro vás.
14: Klima Express.
13: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
14: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
13: Skočte si nakoupit.
14: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
13: Objednejte se na
14: klimaexpress.cz.
15: Express. Music first.
16: Express FM.

0: Express FM.
1: Express FM. Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Express.

0: To byla Madonna a Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Hele, musím ti říct, že mě to spíš přijde, jak kdyby to bylo béčkovej single k erotice. Než jako Confessions pokračování.
1: To by tě určitě královna popu pochválila za tohleto hodnocení.
0: Že jo, viď?
1: Mimochodem, Česko-Itálie stále 0-0, na střeli 24. Jestli jsem správně
0: pokolečíš. Samozřejmě pro Čechy, že jo?
1: No, samozřejmě, no. Ale ono ve finále je to asi jedno, že? Protože poměr střel nerozhoduje zápas. Tak doufejme, že to bude lepší. Zajímalo mě, Péťo, kolik ty sníš za den nebo týden klasických bílých českých rohlíků?
0: Já jsem rohlíkovej typ. Já jsem takový bulhárek trošku český, jo? A teď už jsem se sklidnil, ale byly třeba doby, kdy jsem rohlíky jedl třeba k normálnímu jídlu jako řízek s bramborem, ještě jsem si dal dva rohlíčky na zajedení.
1: A to je pravda, že to občas děláš, když někam jdeme tady do závodky a tobě nevyhovuje příloha, tak si tam, tak tam pošleš radši rohlíček.
0: Ale dobře, já bych to zkusil zprůměrovat. Naše svačinky, víkend je takovej víc rohlíkovej, tam s ním třeba sednu. Hele, takhle. 10 rohlíků za týden.
1: 10 rohlíků za týden. Tak to seš blízko průměru, protože průměr je 440 rohlíků za rok na každého Čecha. Denně se vyrobí 13 milionů rohlíků. Za dobu od roku 1980 do dneška zdražil 10krát, ale pozor, naše průměrná výplata stoupla 14krát, takže vlastně rohlík je nejlevnější v historii.
0: Je, ale pozor, je rohlík a rohlík.
1: No a taky pozor, je to trochu taky zavádějící, protože zatímco v roce 1989 měl 50 gramů, tak dneska už má jenom 43. Takže převošu na gram je možná dneska dražší o trošku.
0: No to jo, ale takhle, já si klidně připlatím za kvalitu. Protože takový rohlíček jako parůžek.
1: No, jako když je dobrý. Když je tak dobrý. Mám taky rád. A pozor, v roce 1993 byl v oblíbenosti u Čechů na prvním místě chléb. A v roce 2024 právě prvenství převzali rohlíky.
0: A všimnul jsi si, že v tomhletom ty lidi moc obojetní nejsou, že někteří preferují chléb a někteří zase rohlíky. Já jsem rohlíkář, já to říkám.
1: Já to mám tak jako na půl, já zrovna teda jsem jako nevyhraněný. Já mám rád různý druhy pečiva hlavně, takže já si jako rád kupuju i různý speciály, čabáty, takovýhle věci. A nejsem úplně jako, že kdyby mě někdo řekl, že nesmím už nikdy v životě jíst rohlík, že bych jako byl na sebe vraždu. Mně by to asi bylo trochu jedno.
0: A ještě jde o to, k jakému jídlu ten rohlík nebo chleba jíš. Jsou třeba jídla, kam se hodí rohlíček víc než chleba a v obráceně.
1: Ale třeba čočkovou polívku od mojí maminky s chlebem bych si v životě nedal. S rohlíkem jo.
0: No, já si ty...
1: A třeba fazolovou zase musím jít s chlebem.
0: Fakt?
1: No, jasně.
0: Já třeba mám rád, když si dělám vajíčka.
1: S rohlíkem?
0: S rohlíčkem.
1: Já taky. No. Míchaný jsou lepší s rohlíkem.
0: A mažeš si ho máslem?
1: Já mám hodně másla do těch vajíček, takže pak už to nemusím. Dobrou chuť.
0: Prostě jsme rohlíkáři,
1: Dobrou chuť, pokud právě svačíte, milí posluchači.
2: Express. Express Drive.

0: Slávě prohrává s Itálií 0-1 v polovině utkání zhruba. No, budeme fandit, aby se to zvrátilo. Teď se vydáme do ulic České republiky. Jak to vypadá s dopravou? Express.
1: Dopravní servis. Nehody v Praze, konkrétně v ulici K Cementárně, kde se střetla dvě osobní vozidla, a také v ulici Moskevská, tam se srazily dva osobáky. Hned na dvě nehody narazíte v Hluboké nad Vltavou, srazila se tam motorka s osobákem, a v obci Bavorovice je pak nehoda dvou osobáků se zraněním. V ulici B. Ergemana v Novém Boru v okrese Česká Lípa havarovalo vozidlo do lampy a nehoda dvou osobních vozidel uzavřela komunikaci na silnici 38 v obci Všechlapy v okrese Nymburk, tam probíhají záchranné a vyprošťovací práce. A pozor na silnici u obce Lukoveček v okrese Zlín, tam také probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Je tam havárie cyklisty a na místě už by měly být záchranné složky i policie České republiky. No a co se týká Pražského okruhu, aktuálně se tam držíte přes 16 minut ve směru na D1 a na průjezdu po dálnici D1 kolem Brna stále se zdržíte na 178. a 197. kilometru.
2: Express FM. Ať jedeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
3: Dobrý den. Zahráli byste písničku pro přítele? On je děsně smutný, že už zase ztratil sluchátka.
2: Tak to bych tu pro něj měl hit. S Alza Plus ušetříš pokaždé, když nakoupíš. Je o doručení zdarma a o slevách. I na veškerou elektroniku na Alza.cz.
1: Express FM.

0: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
1: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
2: Potřebuješ čerpadlo? Hledáš firmu, která má tisíce produktů skladem, vše bleskově doručí a zajistí non-stop servis? Pak hledáš pumpu. Pomůžeme s výběrem toho nejlepšího čerpadla. Jsme tu pro vás více než 35 let. www.pumpa.cz.
3: A nyní k nákupu čerpadel Kalpeda, italské prosecco zdarma.
4: Nečekejte na omezenou nabídku Last Minute a zajistěte si u Eximburs letní dovolenou za skvělé ceny už teď. Radost a pohoda od prvního okamžiku. Přesně tak může vypadat vaše dovolená s Eximburs. Stačí si jen vybrat na eximburs.cz.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Kajar Mark Bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský Más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
5: Kaufland.
7: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
8: Já.
7: Protože jsou spolehlivé?
8: Já, natürlich.
7: A se zárukou na 5 let zdarma?
8: Já,
7: sicha. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
9: Plánujete oslavu, rozlučku nebo firemní večírek? Objevte Prahu z nové perspektivy. Yachtboat nabízí soukromé plavby po Vltavě až pro 33 osob. Moderní lodě s grillem, pípou a možností vlastní trasy. Zábava, kterou si přizpůsobíte podle sebe. Navštivte yachtboat.cz s Y na začátku a rezervujte si svou plavbu ještě dnes.
10: Řízla jsem se a to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel, spadl z koloběžky.
11: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
12: Jauvajs, zase jsem šlápl na kostičku. Ale dneska mi to vůbec nevadí, protože jsem byl zapsaný do Guinnessovy knihy rekordů jako největší sběratel Lego setů na světě. Moje sbírka je vystavena v Praze na Národní třídě, Kutné hoře, Špindlu, Poděbradech a nově i na Moravě. Váš Miloš Křiček, Muzeum of Bricks.cz.
13: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
14: Moon Club, ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club, dlouhá 26.
15: Music. First.
16: Express FM.

Express. Express FM. Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Express FM.

0: If I could change your mind, říkají a zpívají sestry Haimovy na Express FM 59-50 minut po 17. hodině.
1: O hokeji se teďko bavit nebudeme,
0: Až to bude lepší,
1: tak vám něco řekneme. Teď vám řekneme nějaký zajímavý informace o lidském těle. Představ si, Michael, že lidský oko reaguje jako první na žlutou barvu.
0: Opravdu?
1: Mhm. A teď něco pro tebe jako pro tátu. Děti rostou na jaře rychleji než v náročný období.
0: Aha, to věřím.
1: Proto ten tvůj syn tak rychle vytáh.
0: Jo, teďka vyrost, no. Všichni to říkají.
1: Praváci obvykle žvíkají na pravé straně, leváci na levé.
0: To jo, přemýšlím, kde já žvíkám. Já jsem ambidextr, takže já žvíkám na obou asi. No.
1: Teď něco k dlouholetosti. 4 z 5 lidí, kteří se dožijí 100 let, jsou ženy.
0: No, to jasný, no. Nás trápí a pak přežijou všechno.
1: No a pokud se narodí dvojčata, je velká pravděpodobnost, že jedno bude levák.
0: To je zajímavý.
1: No a ještě dám jednu takovou. Pravákům rostou nechty rychleji na pravé ruce, u leváku je to naopak.
0: Vážně?
1: No tak to zkus, ty jsi levák, viď?
0: No já jsem právě jako obojetník, no, takže já přemýšlím, kde mi rostou víc nechty a mně přijde, že mi rostou stejně, no.
1: No ale ještě jednu dám, jo.
0: No.
1: Lidská hlava zůstává při vědomí cirka 15 až 20 vteřin po popravě. Víš, jak se to zjistilo?
0: Ne.
1: Vědci to zjistili tím, že se dohodli s popravovanými, aby co nejdéle mrkali.
0: Prosím vás.
1: My vám teď usekneme hlavu a vy mrkejte.
0: Vy teda jdete po tu gelotinu, mohli byste pak na mě ještě jako mrknout. Mrk, mrk.
2: Express Drive. Na Expressu.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Americký lékař, u něhož je podezření na nákazu ebolou, dorazí do Česka dnes večer soukromým letem na pražské ruzyňské letiště a na 3 týdny bude umístěn do karantény. Čína je ochotná se co nejdříve vrátit vztahy s Českou republikou na cestu zdravého a stabilního rozvoje, oznámil to ve středu mluvčí čínského ministerstva zahraničí. Na neutrální půdě v hradecké Malšovické aréně právě začíná finále MOL Cupu, o který se utkají fotbalisté Jablonce a Karviné. Vítěz získá pohárovou trofej, ale hlavně přímou vstupenku do pohárové Evropy. Duel můžete sledovat prostřednictvím online reportáže na sport.cz. Ve čtvrtek bude oblačno až polojasno, místy přeháňky, nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 14. Do poslední hodiny dnešního Express Drive vstupuje Express Drive s Michalem, Petrem a taky hudebními novinkami. Teď jsem se do toho tak zamotal, že radši končím.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.
0: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Express.

0: Tak tohle to je Youngblood, který teď má takový beef s MGK, ale my se tady o tom bavit nebudeme, protože MGK je mimo naše rozlišovací schopnosti.
1: Přesně tak, MGK nebudeme vůbec řešit a Youngbloodovi fandíme, konec konců tu máme za chvilku živě.
0: No. Tady přímo u nás, bohužel ne, bude to v Hradci Králové na Bloodfestu. Kdo by taky mohl přijet do Česka, tak to je populární americká písničkářka Gracie Abrams. A vzhledem k tomu, že ohlásila vydání svého třetího alba, možná vyrazí i na turné a uvidíme, jestli Česko mine nebo ne.
1: Každopádně ona chystá třetí album, my vám z něj nabídneme za chvilku single Hit the Wall, který byl inspirován emocionálním vyhořením a důležitostí konečného řešení vnitřních bojů. Ona na tom singlu spolupracovala s naším dobře známým Aaronem Dessnerem a teď odpočívá, protože téměř 4 roky neustále strávila na cestách, a což pro ní byla právě velmi namáhavá činnost. Po letech života v turbasu se znovu spojila s každodenními rutinami a užívá si třeba i vaření.
0: Takže možná to turné chvilku ještě zapomene. Ona mimo jiné předskakovala na The Eras Tour úžasné, fenomenální Taylor Swift a dokonce nedávno se nechala slyšet, že si z ní bere příklad, protože její pracovitost a její houževnatost je něco, co je inspirativní.
1: Je však jasný, že její nahrávka, kterou jsme tu zmínili, bude o dost temnější než tvorba Taylor Swift.
0: To pravděpodobně ano. Takže Hit the Wall a Gracie Abrams. Novinka.

0: Tohle to je Naya Archives single Danger a my jdeme na druhou dnešní novinku.
1: O to se nám postaral 22letý indie popový písničkář z Los Angeles, Malcolm Todd. Malcolm Todd o svém novém singlu Earrings říká, že je perfektním úvodem k jeho mixtapeu pro zlomená srdce. Bezproblémově v něm spojuje groovy produkci se složitými vokálními vrstvami a vytváří si tak takový vlastní, řekněme, R&B zvuk. Mimochodem ten celý jeho katalog, který zahrnuje i průlomový skladby jako Art House nebo Roommates, dosud zaznamenal více než 100 milionů streamů a to číslo stále roste.
0: Mluvit o tom jako o novince je vlastně trochu jako o šajstlich, protože tady ten hit je takzvaný sleeper hit a vyšel už před 2 lety právě na tebou zmiňované mixtape Sweet Boy, ale hit se z ní stal až teď. Aktuálně stoupá v singlových žebřících ve Velké Británii i v jeho rodných USA. Zkrátka, zase je tady jeden hit, který se stal hitem až po nějaké době. Novinka.

0: Radovat se z gólu na 1-1 je v pořádku. Radovat se z gólu na 1-1 v zápase s Itálií je už trošku jako nic moc, no. Co si budeme povídat, veď?
1: Vydrž prťka,
0: ono to bude. Teď to tam začnou sypat, myslíš?
1: No, jasně,
0: tak doufejme. Tohle byl Malcolm Todd, to jeho Earrings, tedy novinka na Express FM. Za chvilku si dáme další tři kousky, které vám ode dneška nově hrajeme v našem playlistu.
2: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
4: Nečekejte na omezenou nabídku Last Minute a zajistěte si u cestovní kanceláře Fisher letní dovolenou za skvělé ceny už teď. Radost a pohoda od prvního okamžiku. Přesně tak může vypadat vaše dovolená s cestovní kanceláří Fisher. Stačí si jen vybrat na fisher.cz.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
7: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
8: Košín se vrací. 11. června Prague Open Air Areál 7. Jediný letošní Open Air koncert v Česku. Košín. Silná energie a nezapomenutelný večer s uhrančivým hlasem Sean Evans, který vás znovu dostane. Lístky na Ticketlife.cz. Děti do 10 let v doprovodu zdarma.
9: Seznam slaví 30. narozeniny. A nebude jen dort, ale rovnou celý festival. Přijďte s rodinou už od 12 hodin. Čeká vás Kašpárek v rohlíku, Leny, živé podcasty, aktivity pro děti a dobré jídlo a pití. Tak se vidíme na Seznam Festu. V sobotu 6. června v pražské Garbe Holešovice. Registrace vstupenek už teď na seznamfest.cz. A my se na vás už fest těšíme.
10: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
11: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
12: Hudba na prvním místě.
13: Express FM.

0: To byl Harry Styles se singlem American Girls. Pokud byste Harryho chtěli vidět živě, tak byste to ještě mohli stihnout, poté v sobotu vystoupí v Amsterdamu a určitě to bude něco.
1: No, on tam má sérii několika koncertů a určitě to bude něco.
0: Něco.
1: Něco. Tak se jmenuje Česká trojice, kterou tvoří zpěvačka Alžběta Tkáč-Trusinová, kytarista a producent Tomáš Tkáč a nově bubeník Vašek Švestka. A minulý týden vydali svou čtvrtou desku s názvem Majonéza.
0: Něco hrají taneční indie pop, ve kterém je možné slyšet vliv post-punku i elektroniky, synergie osobních českých textů a syrového energického projevu všech členů kapely pak zaručuje intenzivní koncertní zážitek.
1: Nová deska aspiruje na jednu z nejlepších domácích nahrávek letošního roku a pochází z ní i single Noční plán. Pokud byste chtěli vidět něco naživo, tak naplánované jsou hned dva křty, a to 9. června v brněnském kabinetu Mus a 16. června v pražské Meat Factory. No a vůbec mají poměrně nabité koncertní léto, stačí se podívat na jejich webové stránky a myslím, že najdete i něco třeba trochu blíž, než je Praha a Brno.
0: Prostě něco budou někde. Novinka. Express FM. Dívám se dozadu a vidím, co mohla jsem
2: udělat líp. Tady se na mě přišlo pět. Něco. Noční plán.

Express. Express FM. Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Express FM.

0: A je to 2-1.
1: Hurá!
0: Říkal jsem to.
1: Jo, říkal jsi to. Čekal jsem vzhledem k tomu skóre, které jsme tady zmiňovali, 60-10 z posledních 8 zápasů, že to bude trošku snadnější a ještě to nezakřikněme, ještě před náma 8,5 minut.

0: Benoit Hitz, čili Sorkin, a taky uznávaný režisér Romain Gavras. Mimo jiné tvůrce dokumentu O Justice, jejich videoklipů, anebo klipů pro MIA, Simian Mobile Disco, nebo The Last Shadow Puppets. No a jejich album vyjde ve stejný den, kdy bude taky zahájena výstava.
1: No a protože jsme zmínili, že je to projekt audiovizuální, tak samozřejmě ke zmíněnému tracku je klip, který se odehrává v blízké budoucnosti v luxusní britské internátní škole, a Ian Klein hraje charismatického, chaotického tyrana, který zřejmě škole vládne.
0: No a pokud chcete vidět ten klip, tak koukněte na web expressfm.cz, kde samozřejmě máte všechny novinky doprovázené, buď videoklipy, nebo aspoň lyric videí, pokud k ním existují, samozřejmě k těm písním.
2: Novinka. Novinka. Express FM. Generation a Ian Klein.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Opatrně na silnici 35 v katastru obce Lešná v okrese Vsetín, kde došlo k nehodě osobáku se zvěří. Dvě vozidla se střetla v ulici v Korytech v Praze nebo v Husově třídě v Českých Budějovicích. Na silnici 4832 u obce Znojmo pak došlo k havárii cyklisty, která může bránit provozu v celé šířce vozovky nebo její části. Nehoda brzdí i provoz na D35, konkrétně na 168. kilometru ve směru na Olomouc, neprůjezdný je levý jízdní pruh. No a na pražském okruhu se aktuálně zdržíte před 20 minut ve směru od D5 na D1. Na Express FM stále posloucháte odpolední drive s Michalem a Petrem.
1: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Dobrý den. Zahráli byste písničku pro přítele? On je děsně smutný, že už zase ztratil sluchátka.
3: Tak to bych tu pro něj měl hit. S Alza Plus ušetříš pokaždé, když nakoupíš. Je o doručení zdarma a o slevách. I na veškerou elektroniku na alza.cz.
1: Express FM.

0: Před chvilkou jsme tady mluvili o The Last Shadow Puppets, tak teď jsme slyšeli polovinu téhle kapely, tohle super projektu Milese Kanea společně s ním Corinne Bailey-Rae a Nothing's Ever Gonna Be Good Enough.
1: Přesně tak. A teď se zase podíváme na chvilku do Švédska. Navštívíme tam půvabnou 38-letou zpěvačku a skladatelku Tove Lo.
0: Ano, teďka, když se tady jsme tady řešili tu výslovnost těch švédských jmen, tak já jsem slyšel, že se říká i Tuvelu.
1: Tuvelu?
0: Ale Tuvelu, a to je asi ve švédštině, ale my říkáme Tove Lo, protože samozřejmě používáme tu anglickou deskripci. No, celým jménem Ebba Tove Elsa Nilsson ohlásila vydání nové desky, bude se jmenovat Estrus a vyjde 18. září.
1: Přesně tak, je to její šestá velká deska a podle singlu I'm Your Girl Right, který za chvilku uslyšíte, se Tove Lo vrací k emocionálně nabité popové hudbě, zvládají docela dobře, ta skladba je intimní, návyková a podána s takovou upřímností, která právě tu skladbu ještě více prohlubuje.
0: Tak si pojďme tu rodačku ze Stockholmu pustit.
2: Novinka, novinka, Express FM.
3: Tove Lo, I'm Your Girl, right.

0: Příjemná taneční záležitost, tohleto je to Willow, její I'm Your Girl Right, novinka na Express FM, a tím jsme ty novinky vyčerpali.
1: Fakt jo?
0: No, to bylo všech pět.
1: To bylo
0: to máme
1: pět
0: za
1: novinek,
0: sebou, no jasně.
1: Mě to tenhle týden letí nějak no, podivně.
0: A kdybyste si je chtěli zopakovat, tak samozřejmě ještě jednou upozorňujeme, že na webu expressfm.cz máte možnost si ty novinky pustit třeba i s videoklipem.
1: Přesně tak, a všichni ostatní musí vydržet do příštího týdne.
2: Nečekejte na omezenou nabídku Last Minute a zajistěte si u Exim Tours letní dovolenou za skvělé ceny už teď. Radost a pohoda od prvního okamžiku. Přesně tak může vypadat vaše dovolená s Exim Tours. Stačí si jen vybrat na eximtours.cz.
3: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě, toulat se Evropou nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat, to musíte zažít.
4: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby-legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
5: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
6: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
7: Řízla jsem se a to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel, spadl z koloběžky.
8: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
9: Trenírkárna.cz.
10: Hej ty, ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to. 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
9: Trenírkárna.cz.
11: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
12: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
11: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
12: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
2: Express. Music first. Express FM.

0: Bory šumí, je to v pořádku, právě teď ve Friburgu zní česká hymna a to znamená jediné,
1: že jsme vyhráli.
0: Že jsme vyhráli. 3-1 nad Itálií. Nikdy bych nevěřil, že to bude nervák, zrovna zápas Itálií, ale ukazuje to, že se síly vyrovnávají. Konec konců, teďka jsme se tady o tom nedávno bavili. Vzpomínáme samozřejmě na časy, kdy třeba Dánové nebo Norové, to byly jenom do počtu, že jo? Ale dneska už jako hrajou třeba i o titul. Němci vlastně byli takový ještě taky trochu nazdárci, že jo? Takže prostě bohužel se to, bohužel pro nás, ty starý hokejový země, se to trochu vyrovnává.
1: No tak už žijeme taky v jiném století.
0: No, už nežijeme ve století páry.
1: Přesně tak. Každopádně italský brankář si zaslouženě odnesl švýcarský hodinky. U nás to byl Hronek. A myslím si, že ty Italové, že to nebo, že jsem čekal teda, že jim naklepeme víc trošku zadky.
0: No, ale tak hele, já jsem přesně jako si říkal minule, když jsme jako s tím Slovinskem vlastně prohráli v prodloužení, tak jsem říkal, no tak to uvidíme s těma Švédama, to bude, ty nám daj klepec. Tak nakonec jsme my Švédy vyklepli, i když jsme se teda trochu strachovali o ten výsledek, jednogólovej. A teď tedy uvidíme, co dál, protože nás čeká další program samozřejmě, že jo. A to už v sobotu hrajeme se Slovenskem a potom pondělí, úterý, tam máme Norsko, Kanadu.
1: A všechno vyhrajem.
0: A všechno vyhrajem.
1: Já jsem teďko, samozřejmě jako většina Čechů, jsem teďko trenér.
0: Kanadu dáme 6-0 úplně v klidu.
1: Úplně v klidu a všechno to dáme s nulama.
0: Tak to je jasný, že jo. Už ani gól.
1: Ne, tak
0: nedostaneme.
1: Budeme dál fandit, zůstaneme lidmi, vy poslouchejte Express FM a zůstaňte posluchači, protože sice my se za chvilku rozloučíme, ale vy...
0: Tady to jede dál.
1: Tady to jede dál.
0: Tady to furt frčí.
2: Express Drive s Petrem Novákem a Michalem Plškem.

0: All for you.
1: To děláme my tady.
0: Přesně, co bychom pro vás neudělali?
1: No, teď se pro vás rozloučíme.
0: Yeah, to je takový, když je tak zvolil, takový hezký podkres.
1: Ano, taková pěkná, veselá, loučící hudba.
0: To ne, jestli mám chuť na pohádku, nebo si lehnout.
1: Dobrou noc. My se loučíme, ale Express samozřejmě jde dál. Dneska výjimečně nemáme od 19 v programu náš rozhovorový speciál Express Star. Ten se dáme až v pátek s Joffí Dažbujánovou, zpěvačkou Midi, a taky účastníci Survivora. No ale samozřejmě ve středu od 9 je tady klasický Express Edge a o ten dneska nepřijdete.
0: Samozřejmě, nepřijdete, nebudu říkat nic zásadního, snad jen, že možná by se líbil tobě, protože je tam řada docela zajímavých...
1: Ty budeš hrát YouTube.
0: Já budu hrát To You.
1: Jo, takhle.
0: No, tak to... ale je tam spousta anglických ostrovních indie kapel, který jakoby nejsou žádný tvrdý, některý z nich třeba teďko jedou turné po boku tvých oblíbených Snow Patrol.
1: Že ti se jako říct, že jsem nějaký měkejš nebo co?
0: Ne, to úplně ne, jako tak YouTube a Inhaler mluví za své, ne?
1: No tak ale zároveň mám rád třeba...
0: Panteru.
1: No, je, třeba, no. Třeba. Pantery mám rád, když jdeme do zoo, tak koukám vždycky na pantery, to máš pravdu.
0: Přesně tak. Ne, bude to standardní várka, více jak 30 kousků.
1: Hlavně novinek zase, že jo?
0: Zase novinek, jenom jednu tam dáme si opáčko, protože stojí určitě za pozornost posluchačů. No, ale v 9 hodin se těším, budu na značce i s Pepou. No a pak
1: a,
0: už...
1: A my se těšíme zase zítra v 16?
0: My se těšíme zítra v 16...
1: Bude to filmový?
0: Přesně
1: nebo
0: tak.
1: Nebo sledovací tedy?
0: Jo, já musím ještě do té doby něco pustit, abych měl o čem mluvit.
2: Express. Express Drive. Sponzorem pořadu je Allegro. Oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Express

0: punkoví bouzliváci Idols se vrací do Česka. Ještě vzteklejší, odvážnější a připraveni položit na kolena celé Fórum Karlín. Zazvěte si s nimi už 7. července 2026. Vstupenky seženete už teď v sítích Ticketmaster a Ticketportal.
1: Nečekejte na omezenou nabídku Last Minute a zajistěte si u cestovní kanceláře Fisher letní dovolenou za skvělé ceny už teď. Radost a pohoda od prvního okamžiku. Přesně tak může vypadat vaše dovolená s cestovní kanceláří Fisher. Stačí si jen vybrat na fisher.cz.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
4: Express FM.
5: Hudba. Hudba. Na prvním místě.
4: Express.

0: Nečekejte na omezenou nabídku Last Minute a zajistěte si u Exim Tours letní dovolenou za skvělé ceny už teď. Radost a pohoda od prvního okamžiku. Přesně tak může vypadat vaše dovolená s Exim Tours. Stačí si jen vybrat na eximtours.cz.
1: Webová stránka za 169 korun? Ano, s WebGlobe AI web editorem máte web hotový za chvíli. Bez programování, bez starostí. AI vše připraví, vy jen doladíte detaily. Využijte jarní nabídku na webglobe.cz a spustíte svůj web ještě dnes.
2: Express. Music first. Express FM.

0: vše pro webové stránky až o 60% levněji. Využijte jarní slevy u WebGlobe a pořiďte si rychlý web hosting i s doménou za méně než polovinu ceny. Dlouho se nerozmýšlejte, dobré domény mizí rychle. Tak spěchejte na webgloob.cz.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Hudba na prvním místě.
4: Express FM.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music news.
2: Žena, která vysypala zásobník z automatické pušky na dům Riany, se asi nedočká rozsudku, maximálně diagnózy. Právníci dosáhli toho, že soud pochopil, že Ivana Ortiz je momentálně zaostalá a své si k tomu řeknou psychiatři. Právě dnes vychází na Netflixu třídílná série o australské superstar Kylie Minogue. Je to hodně upřímná a otevřená zpověď například i o tom, jaký byl její vztah s Michaelem Hutchinsem z INXS, než si sáhnul na život. Jaký vztah má se svou sestrou, taky zpěvačkou Dany, a nechybí ani Nick Cave, se kterým nahrála legendární Where the Wild Roses Grow. A dozvíte se i to, že se před pár lety potýkala na podruhé s rakovinou. Kdo sleduje světové hitparády a statistiky streamů, jistě si všiml, že se tam z nedadání začínají objevovat The Chemical Brothers a single Go z 11 let starého alba Born in the Echoes. Za vším stojí poslední film Charlie Steron, Erika Bunny a Tarona Egertona. Právě poslední jmenovaný oslovil Toma Rowlanda a Eda Simonce, zda by nemohli song Go použít do filmu Apex. Oni svolili a streamy vylétly do nebes.
0: Express FM.

0: Express FM uvádí hudební speciál. Express Edge.
1: Nezávislá hudební scéna. Edge. Express Edge s Petrem Novákem.
2: Dobrý večer, dnes podruhé vás na Express FM zdraví Petr, nyní však v malinko odlišné pozici, protože následující várka Express Edge se od Express Drive liší především hudebně. Ve 120 minutách vám nabídneme umělkyně, umělce a kapely, které a kteří českým éterem často nezní. Navíc 99% pochystaných hudebních příspěvků jsme vám ještě nikdy v Express Edge ani na Express FM nehráli. Zkrátka, dáváme si záležet, abyste se při poslechu nenudili. Express Edge vysíláme v premiéře každou středu od 21 hodin, v repríze pak v pondělí od 22 hodin. Vše, co byste pak potřebovali vědět, najdete na Facebooku Express Edge a pro všechno ostatní tu máte web expressfm.cz. Budu se opakovat už po několikáté v řadě, ale mám radost, že jsme dnes poskládali pásmo opravdu dobrých věcí. O řadě jejich autorů ještě možná uslyšíme a řada z nich třeba zapadne, ale určitě stojí za vaši pozornost. Třeba australští The Kites, jejich skladbou 80s dnešní 871. díl Express Edge otevřeme. Příjemný poslech vám přijí Petr s Pepou.

Už 7 let to spolu táhne velská čtveřice The Racing Cup. Loni vyslal do světa druhé album Song for the Spine, my vám z něj hráli single Crowbar. Mimochodem, zmíněná deska je poměrně hitová a velmi dobře se poslouchá. Pokud se chystáte na letošní Rock for People, měli byste si krom velkých jmen dát i ty méně známa. Třeba Overpass, kteří vystoupí v sobotu 13. června na Petr Svoboda Stage. Overpass pochází z Birminghamu a 5. června vydají debutové album. Tady máte malou ukázku.

0: Před mnou chvílí jsme vám nabídli do Royston Club, po jejichž boku koncertovala i parta doznívající. Jmenuje se Pentair a BBC ji označila jako velmi nadějnou. Vyprodali obě své koncertní turné, doznívá věc nazvaná I Won't Waste Your Time. No a podíváme se do severního Irska, které je domovem formace The Florentinas. Krátce po svém založení podepsali smlouvu s majorem a na letošek mají naplánované zatím jen jedno vystoupení, a sice 16. července v Londýně, kde předskočí Snow Patrol.
1: Express.
2: Express Edge.
1: S Petrem Novákem.

Tolik do Florentinas, kteří na svou první velkou desku teprve čekají a venku mají 7 singlů. Následující parte se jmenuje The Manatees, ale bohužel fungují hned dvě takové pod stejným názvem, takže jsem nejdříve zavítal na web nějakých pupkáčů, co hrají blues a reggae, abych posléze dohledal komunikační kanál Tria, které sází na samply a kytary a které má také venku jen pár singlů, mezi nimi i následující Consequence.

0: ta trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla byl, CZ.
1: Express FM.
2: Hudba. Na prvním místě. Express.

Není to tak dávno, co jsme tuhle věc premiérovali na Express FM s Michalem v odpoledním driveu a já se domnívám, že do Express Edge, který právě posloucháte, rozhodně patří. To byly Block Party, kteří pracují na svém 7. titulu Anatomy of a Brief Romance a to s producentem Trevorem Hornem. Dozývající single Coming on Strong na něm samozřejmě chybět nebude. Černí jezdci Hardfy hlásí návrat a ve velkém stylu 19. června by po 15 letech měli vydat čtvrtou nahrávku. My vám z ní nabídeme ukázku v podobě tracku Looking for Fun.

To byly Feeder, které lze nazvat veterány britské alternativní scény, na kterou vstoupili v roce 1994. Od té doby se v této velské partě událo mnohé, ale ústřední dvojka vše přestála a Chile koncertuje i nahrává dodnes, i když poslední titul jí vyšel předloni. Miles Hunt je ústřední postavou legendárních Wonderstuff, party, která v 90. zažívala úspěšná období a existuje dodnes. Miles Hunt dokonce uváděl na MTV alternativní pořad 120 Minutes a také založil vedlejší projekt Van 414. A právě ten ožívá a venku má single How Far We Fell. Tady je.

0: Anglii se zdržíme až do konce tohoto bloku. Připraveno máme trochu popíku. Postarají se nám o něj Yumi at Six, kteří loni ukončili svoji činnost. Jako vzpomínku pouštíme track A Smile to Make You Weaker at the Knees z jejich poslední řadovky.
1: Express.
2: Express Edge.
1: S Petrem.

Hned několik kapel funguje i pod názvem Bush. Vy jste poslouchali tu původem z Velké Británie, momentálně však tento kvartet působí v US. I Beat Loneliness je název jejich 10. řadovky, která vyšla loni a přinesla i námi nabídnutou věc I'm Here to Save Your Life. Na Express FM posloucháte hudební speciál Express Edge, společnost vám dělají Petr s Pepou a za malou chvíli i Sparta. Nikoliv český fotbalový klub, ale americká kapela, kterou si založil Jim Ward po odchodu z At The Drive-In. Sparta by teoreticky mohla letos vydat novou desku, zatím má venku nový single Everything You Say.

pěti letech se 17. července dočkají fanoušci post-hardcoreových Quicksand. Na toto datum je totiž plánované vydání nové desky. No, něco se děje i u jejich kolegů Breaking Benjamin. Venku mají čerstvou záležitost Something Wicked, ale ještě není jasné, jestli jde o předzvěst nové desky. Jisté však je, že Breaking Benjamin se po 9 letech chystají koncertovat v Evropě a my je uvidíme 10. června v Hradci na festiáku Rock for People.

0: To byli Breaking Benjamin, kteří v Evropě odehrají pouhých 5 vystoupení a jedno z nich i u nás. Už od loňského roku by na novém materiálu měli makat Movements, americká parta z Kalifornie. Dissolve Me je už druhý single, který do světa letos Movements vypustili. Tady je.
1: Express.
2: Express Edge.
1: S Petrem Novákem.

0: Express FM uvádí hudební speciál. Express Edge.
1: Nezávislá hudební scéna. Edge. Express Edge s Petrem Novákem.
2: Dobrý večer, ještě jednou přeji všem posluchačům Express FM, Petr s Pepou. Doputovali jsme do poloviny 871. dílu hudebního speciálu Express Edge. Tu první jsme věnovali spíše kytarovkám, proto na začátku té druhé zahrajeme i elektroniku. Ale nic, z čeho by vám slezly nechty, jen samé kvalitní tracky. Express Edge najdete na Facebooku, Express FM na webu. Na řadě jsou LCD Sound System, americká kapela, kterou bych moc rád viděl živě. Bohužel to v nejbližší době neklapne, protože LCD Sound System až do září jen ve státech.

To byly So Wax, belgický kolektiv, který loni oslavil 30 let existence. Letošní rok se pro So Wax nese ve znamení singlu Perfect We Are Not. A ten právě doznívá. Z Belgie míříme do Německa, konkrétně do Hamburku, který je domovem dvojice Digitalism. Ta má v plánu letos vydat dlouhodající platňu s názvem Optimism. Datum Digitalism stanovili na 29. května, v březnu pak vydání oznámili singlem Space Invaders.

I look up to you.

Stuart Price je producent, jehož jméno v našem vysílání skloňujeme poměrně často, většinou však s jeho popovou produkcí. Jeho služby už vyhledali Madonna, Kylie, Killers i Jessie Ware, nebo také Take That. Stuart je však spjat i s kapelou Zoot Woman. Té poslední řadovka vyšla předloni pod názvem Maxi Drama a přinesla i doznívající věc. Od 15. do 18. července se v Ostravě uskuteční tradiční festival Colors of Ostrava, který letos přivítá i projekt Tomora. Ten tvoří Aurora a Tom Rowland z Chemical Brothers. I Drink the Light je název jejich následujícího tracku.

0: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Páchnoucí klimatizace po zimě?
3: V autě 40 stupňů?
2: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
2: Jsme tu pro vás.
3: Klima Express.
2: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
3: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
2: Skočte si nakoupit.
3: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
2: Objednejte se na
3: klimaexpress.cz. Potisk, potisk, trička, potisk, trička. Byla bel, byla bel, byla bel, CZ.
4: Hudba na prvním místě.

Na Express FM posloucháte hudební speciál Express Edge. Společnost vám dělají Petr s Pepou a v následujícím bloku samé zajímavé umělkyně. Právě teď doznívají Magdalena Bay. Americké duo z Miami, z jeho tvorby jsme pro dnešek vybrali věc názvem Human Happiness. Právě dozněla. Maja je velmi zajímavá umělkyně, která v dubnu vydala 7. řadovku MI7, kterou měla naplánovanou promovat na turné s Kid Cudim. O přeskakování však přišla, protože se při svých setech vyjadřovala republikánsky. No jo, no, tak hezké to mohlo být. My vám nabízíme track Everything.

Tolik anglická dvojka Either, které loni vyšla třetí deska. Know How It Hurts je název singlu, který jsme vám zahráli. Z Evropy se vydáme na cestu do Austrálie, konkrétně do Brisbane, kde působí talentovaná Hechi. Loňský rok se pro ní nesl ve znamení třetí studiovky, na které nabízí 11 dream popových kousků. Ten následující dostal název Wonder.

0: 54. narozeniny v březnu oslavila kanadská umělkyně Melissa of the Maul, která hrála v Hall a Smashing Pumpkins na basu. My vám dnes připomeneme její druhou a zatím poslední solovku Out of Our Minds, konkrétně songem Icy Speaks.
1: Express
2: Edge
1: s Petrem Novákem.

Takhle to vypadá, když své hudební síly spojí Nine Inch Nails a Boys Noize. Vznikne z toho projekt Nine Inch Noize i stejnojmenná nahrávka. Ta mimo jiné přinesla i novou verzi letitého hitu Nine Inch Nails Closer. Na Express FM jsme právě vstoupili do finálového bloku hudebního speciálu Express Edge. Ve studiu jsou nadále Petr s Pepou. Finále bude opět trochu svěžnější. Přeci jen už je hodně hodin, tak abyste u poslechu neusnuli. Podíváme se do Švýcarska. Ovšem ne na probíhající mistrovství světa v hokeji, ale za legendárními Young Guts. We'll be right back.

0: pochází od projektu Glue. Její název je Pony Boy a autorem pak Michael Schumann, který hraje na basu v Queens of the Stone Age. George Barnett, který bude následovat, hraje na bicí v kapele These New Puritans a pracuje na reklamních kampaních pro prestižní módní domy. My vám však ukážeme, jak tvoří sólově. Konkrétně zahrajeme věc s názvem City Streets.
1: Express Edge na Express FM.

To byly House of Protection, americká dvojka, která za to umí vzít, a to i při koncertech. Loni vydala albovou dvojku, která přinesla i doznívající track I Need More This. Byl to zároveň předposlední hudební příspěvek v rámci speciálu Express Edge, 871. díl u konce. Máme pro vás už jen hudební rozloučení. Z vysílacího studia vám od mixu mává Pepa, od mikrofonu se s vámi loučí Petr, přejeme vám krásné dny a těšíme se na slyšenou opět za týden. Ve středu o 9 večer u premiéry, v pondělí o 10 večer u reprízy. Kdyby cokoliv Express Edge na Facebooku, Express FM na webu. Pizza Mír.

0: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
3: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
3: klimaexpress.cz.
4: Express FM.

Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz. Music. First. Express FM.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music news.
2: Žena, která vysypala zásobník z automatické pušky na dům Riany, se asi nedočká rozsudku, maximálně diagnózy. Právníci dosáhli toho, že soud pochopil, že Ivana Ortiz je momentálně zaostalá a své si k tomu řeknou psychiatři. Právě dnes vychází na Netflixu třídílná série o australské superstar Kylie Minogue. Je to hodně upřímná a otevřená zpověď například i o tom, jaký byl její vztah s Michaelem Hutchinsem z INXS, než si sáhnul na život. Jaký vztah má se svou sestrou, taky zpěvačkou Dany, a nechybí ani Nick Cave, se kterým nahrála legendární Where the Wild Roses Grow. A dozvíte se i to, že se před pár lety potýkala na podruhé s rakovinou. Kdo sleduje světové hitparády a statistiky streamů, jistě si všiml, že se tam z nedadání začínají objevovat The Chemical Brothers a single Go z 11 let starého alba Born in the Echoes. Za vším stojí poslední film Charlie Steron, Erika Bunny a Tarona Egertona. Právě poslední jmenovaný oslovil Toma Rowlanda a Eda Simonce, zda by nemohli song Go použít do filmu Apex. Oni svolili a streamy vylétly do nebes.